všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: vadí dětem. V nočním lese zakletém.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

seber si to sama. Seber si to sama.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: chlítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Český Blaník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

země zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese,

čekají vagóny. Pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

se neptat. Za každou pravdu se schovává lež. Někdy je lepší vědět správně jenom půl, než se pak cítit jak totální vůl. Někdy je lepší vědět správně jenom část a zbytek.

0: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
1: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
0: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
1: Tak teď už to zvládnem.
2: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
3: Rádio Český Blaník.
4: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
3: Ty nejhezčí, které znáte.
4: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
3: i dobré zprávy. Český Blaník. Český Blaník.
4: To je Blaníček.

Nechoď do kláštera, krásná vílo. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo.

0: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
2: Audiobraní je tady. Užijte si s Audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na Audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
3: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny. A středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Chibo Espresso zrnkovou kávu 1 kg za 369,90 pouze v pátek. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Český blaník.

0: Radio Český Blaník.
1: Vzpomínám, když tehda před léty začaly lítat rakety, zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile,

0: Český baník.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

Posloucháte Český Blaník, tak tohle byly opět a Radeček bratři. Dobré ráno vám přeje Veronika Rážová. Odbyla 6. hodina a my si po ní dáme třeba Brutus.

0: Taky divoký Bill pro nás bude mít takovou spruhu, písničku Vstávej.
1: Vždyť já jsem do tebe blázen, vstávej, nenech mě čekat, ještě na to sílu mám.
0: A u svižného tempa zůstaneme s Rady Kirkem.
2: Někde si najdu malej byt a tam si budu jen tak žít a snít.
0: To byla ale jen malá ochutnávka toho, co tu bude znít mezi 6. a 7. hodinou. Posloucháte Český Blaník, tak buďte s námi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: A pojďme se podívat, co nás dnes čeká na obloze. Očekávejte, že teploty se budou dnes pohybovat většinou kolem 16 až 21 stupňů. Na severovýchodě a východě země bude ale o něco chladněji, 12 až 16, na horách kolem 12. Zpočátku dne bude převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou i s občasným deštěm, takže se raději vybavte deštníkem. Už za chvilku to bude Monika a zprávy, po ní pak další české písničky.
4: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
8: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko nemůže zastavit dotace pro Agrofert. Státní zemědělský intervenční fond to podle ministra zemědělství Martina Šebestiána nemohl udělat ani po sdělení Evropské komise o možném střetu zájmu premiéra. Nyní je podle něho Česku pozastavená refundace 77 milionů korun. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Cena benzínu Natural 95 stoupla za týden v průměru o 1,88 koruny. Nyní tak litr přijde na 4,40 korun a 22 haléřů. Benzín byl naposledy dražší v srpnu 2022 a nafta je nejdražší od letošního dubna. Na litru teď podle CCS zdražila skoro o 2 koruny. Odbory polských strojvedoucích chystají protest. Během dneška by měl každý vlak projet přes každý železniční přejezd jen 20-kilometrovou rychlostí. V zemi tak očekávají velká zpoždění vlaků, která ale podle odborů představují menší zlo než oběti na životech. No a fotbalová Slavia neudržela v

0: oslabení náskok a do Ligy mistrů vstoupila prohrou 2-3 Slánc. Sice v začátku dlouhého oslabení dali slávisté gól, v nastavení o vedení přišli a po chybě Chorého nakonec prohráli. Víc říká trenér Jindřich Trpišovský.
1: Hodně mi to vlastně připomíná ten první zápas z loňské s Bodou, vlastně ve spoustě situací, které byly, vedli jsme, ztratili jsme ten zápas. Takže spousta podobností s Bodou. I když jsme hráli v 10, tak jsme si prostě nezasloužili prohrát.
0: Jindřich Trpišovský, který v kabině podle svých slov hráče i přes prohru pochválil, tak dál na vítězství v Lize mistrů čeká. Tolik zprávy na českém Blaníku.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 6:05 a jak už jsem říkala, u počasí možná, že bude pršet a tak se hodí, když si dáme kapelu Krištof. Tady je Obchodník s deštěm. Posloucháte Český Blaník a já vám přeju dobré ráno.

Kapela Brutus a první polibek na Českém Blaníku 6 hodin a 13 minut. K tomu přeju vám krásné ráno. Dnes máme 11. září. Ano, na 11. září, na tu velkou událost dnes ještě budeme vzpomínat. Teď ale pojďme připomenout, kdo dnes něco slaví. Tak například český automobilový závodník Tomáš Enge slaví kulatou 50. Americký hudebník, který je skutečně autorem mnoha velkých neobvyklých hitů, Moby, tak tomu je dnes 61 let. Česká herečka a manželka herce Petra Kostky, ta má dnes důvody k oslavám také. Narodila se roku 1944, no a kdo dnes také slaví, tak to jsou všechny nositelky jména Denisa. Přejeme všem Denisám všechno nejlepší k svátku. No a pojďte si třeba začít promýšlet nějakou pěknou písničku, kterou byste třeba nějakému dnešnímu oslavenci mohli poslat. Písnička na přání tu bude hned několikrát během dnešního dne. A jak říkám, zatím můžete přemítat, já vám brzy prozradím, jak na to. Do té doby ale ještě odehrajeme spoustu českých písniček, které máte rádi. Za chviličku Gump, Iveta Bartošová a nebo Milan Drobný na Českém Blaníku.

0: Život je pes.
1: Tak to byla písnička z filmu Gump a my u těch pejsků ještě zůstaneme. Dnes máme 11. září a tak jsem se koukala do kalendáře. Kdo pak to, že dneska slaví? A dnes jsou to všechny fenečky, které se jmenují Wendy. Tak pokud máte doma chlupáče, kterému říkáte Wendy, nezapomeňte mu dát dnes nějakou dobrotu a nebo alespoň ho pořádně podrvejte. Před námi jsou další české písničky. No a já vám taky za chviličku připomenu naše sociální sítě. Tak nezapomínejte na to, že nás tam najdete jako Český Blaník. Víc už za pár okamžiků. Do té doby si dáme třeba ještě Michala Tučného a nebo Divokýho Byla.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Na vědomí se dává, že od 11. do 13. září se vlády nad městem Tábor ujme Jan Žižka se svou družinou. Město Tábor ožije středověkými tržišti a uličkami, koncerty, kostýmovými průvody i videomappingem. Podrobný program a prodej vstupenek na táborská setkání EU.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej.
1: Pamatujete si?
2: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
3: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
2: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
3: 12. září, Johan V. Třebívlice.
2: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
9: V Super Jackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
10: K čemu vám jsme dobrý?
11: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
12: Český Blaník.
13: To je Blaníček.

0: Dobré ráno, 5 minut po 6:30 a vy posloucháte Český Blaník a pokud budete poslouchat i v následujících vteřinách, dozvíte se důležité informace ohledně toho, jak je a jak bude. Na to jsme se zeptali meteorologa Štefana Hančáka.
1: Dobré ráno, tak aktuálně máme většinou zataženou oblohu s tím, že v jihovýchodní polovině území nám prší. Teploty se pohybují většinou od 12 do 8 stupňů, na severu Čech dokonce až 6 stupňů Celsia a právě na severu v Jizerských horách jsme měli nejnižší teplotu, Jizerka měla až minus 1 stupeň Celsia.
0: Tak to už je pořádná zima a jaké počasí očekáváme během dnešního dne, po zbytek dne?
1: Počítáme s tím, že zůstane nám zpočátku převážně zatažená obloha, v jihovýchodní polovině území většinou začasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnosti ubývat a postupně budou i srážky ustávat. V Beskydech ustane dešť až večer. Dnešní nejvyšší teploty budou od 16 do 21 stupňů, na severovýchodě a východě bude od 12 do 16, takže poměrně chladno. A nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách čekáme kolem 12 stupňů, vítr zůstane slabý proměnlivý. Na Moravě a ve Slezsku bude mírný severní nebo severovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tak děkujeme mockrát, za hodinu se zase spojíme a budeme se těšit na další předpověď. Teď už Pavel Horňák.

0: Letní koncerty
1: Rádia Blaník.
2: Dobré ráno, dospíval nám Richard Miller, keď odcházejí lásky. No a my se podíváme, co teprve přijde. A to, co přijde, je další letní koncert Rádia Blaník. A konat se bude už příští pátek 18. září. Tentokrát za vámi jedeme do Čáslavy a začátek je naplánovaný 5 minut před 17:00 odpolední. Všechno se to odehraje na náměstí Jana Žižky z Trocnova, kde vám budou zpívat a hrát Janek Ledecký, Olga Lounová, Vojta Nedvěd a samozřejmostí je i naše úžasná blanická kapela. Co také doporučuju je, určitě nezapomeňte na samolepku Rádia Blaník a Centropolu, protože právě ta vám může přinést nemalé peníze. Takže myslete na to, když už tam budete, abyste si ji odnesli domů. No, co je dobrá zpráva, kromě úžasných zážitků a dobrého pocitu, si domů odnesete i ten pocit, že jste za koncert vůbec nic neplatili, protože i tentokrát je celé vystoupení v Čáslavi zcela zdarma. Tak si to moc užijte, no a nezapomeňte, zapište si to už teď do kalendáře. My vám to sice ještě připomeneme, ale jistota je jistota.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
1: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
2: A na českém Blaníku už za chviličku Olympic, anebo taky Jelen, klidná jako voda.

0: Jednu v podání Valdemara Matušky. Nebo kapelu Buty Nad stádem koní. A o tom, že život je náš, bude zpívat Michal David. Život je náš, nezbývá čas. Taky tu budeme mít meteorologa s aktuálním počasím, ale pojďme si ho alespoň trošičku shrnout už teď.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnes použijete deštník, a to především na severovýchodě země, kde už v tuto dobu prší. Přes den teploty 16 až 21 v Čechách, na severovýchodě a východě Čech 12 až 16. Na horách jen kolem 12. Tak se pořádně oblečte. Už za chviličku tu bude Monika Holubová a s ní nejnovější zprávy na Českém Blaníku.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
5: A jaké?
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s tákem.
4: Najdete na levnekřížovky.cz.
5: Alfa křížovky, kvalita za hubičku. Mua.
6: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. V odlehlejších regionech by mohly působit mobilní zubní ordinace. Ministerstvo zdravotnictví připraví podle šéfa Adama Vojtěcha úpravu zákonů, která takový způsob poskytování péče umožní. Mobilní ordinace se nyní zkoušejí třeba v Moravskoslezském kraji. Středočeský kraj uzavře s ministerstvy memorandum k vodovodu podal budoucí D3. Souhlasili s tím krajští radní. Dokument stanovuje další postup v přípravě stavby D3 a vodovodu, který má zásobovat pitnou vodou až 30 000 obyvatel středních Čech. Medvědi se znovu objevují v Beskydech. Ochránci přírody aktuálně evidují několik hlášení z Frýdecko-Místecka a okolí Rožnova pod Radhoštěm. Jak se teď mají turisté v tamních lesích chovat, vysvětluje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
9: Při pohybu v lesích by se lidé měli chovat obezřetně a v odlehlých místech o sobě dávat vědět například hlasitým hovorem, aby medvěda nepřekvapili. Při spatření zvířete je důležité se k němu nepřibližovat a pomalu se vzdálit. Samozřejmostí při pohybu v přírodě je také mít psa na vodítku.
8: Medvědi se do Beskyd dostávají z okolních karpatských oblastí, jejich výskyt tedy není neobvyklý. Fotbalová Sparta dostala tučnou pokutu. Za chování fanoušků během derby v 6. kole první ligy se Slaví musí zaplatit 600 000 korun. A platit bude taky Baník Ostrava, který dostal poloviční částku. Jeho příznivci se provinili v duelu s Olomoucí. Tolik zprávy na Českém Blaníku a opět je tu s dobrou náladou Veronika Rážová.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Dobře naladěná Monika Holubová mi předala další hodinu vysílání. Děkujeme za zprávy a jedeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi. Za chvilku Lenka Filipová, ještě předtím Tomáš Klus. Když si tě dívko představím na Českém Blaníku.

0: zasažen.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.
3: Kup mi den, kup mi noc,

co nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já reči sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu potvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: Českém Blaníku.
1: Dobré ráno, 7 hodin 13 minut k tomu a já jsem vám slibovala písničku dne. A tak už můžu odtajnit, že písnička se jmenuje Človíček, nebo chcete-li Narodil se človíček, a na svědomí ji má kapela Kex. Je to písnička, kterou napsal autor Štěpán Kojan, tedy zpěvák této kapely. No a možná, že si říkáte, proč to tak asi bylo, tak pokud se domníváte, že to bylo kvůli narození nového človíčka, je to tak. Byl to druhý potomek Štěpána a my jsme se ho přímo zeptali na to, tedy co předcházelo vzniku této písničky?
2: Narodil se človíček, ten má samozřejmě svůj začátek, kdy se narodil moje vlastně druhý dítě, Dominika, tak vznikla tahle píseň a vím, že se začala hrát na Blaníku, protože se tam taky narodilo nějaký dítě a tím už se, jakmile se narodí nějaký človíček, tak se ta písnička hraje a tím se možná stala i ten.
1: Tak já se vůbec nedivím, je moc krásná a my si ji právě teď na Českém Blaníku připomeneme.
0: Písnička dne
3: na Českém Blaníku.

0: Posloucháte Český Blaník, 7 hodin 22 minut, dnes máme pátek 11. září. Jsou data, u kterých si spousta z nás dodnes pamatuje, kde přesně byli a co právě dělali. No a 11. září 2001 je bez pochyby jedním z těch dat. No od teroristických útoků ve Spojených státech dnes uplynulo neuvěřitelných 25 let. A dá se říct, že svět se od té doby v mnohem změnil. Tak například cestování letadlem už nikdy nebude úplně stejné. Ale pojďme si také připomenout, že dnešek nemusí být jenom připomínkou tragédie a smutným výročím, ale je také připomínkou toho, jak rychle se lidé v těžkých chvílích dokážou semknout, pomáhat si a být jeden druhému na blízku. A to bychom měli mít na paměti stále. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku jedna od Michala Davida. Dáme si taky Buty nad stádem koní na Českém Blaníku.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdikars ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Faktury, faktury, faktury.
8: Trápí vás factoring?
7: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
8: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
7: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
8: Acema pokryje jakékoliv financování.
7: No tak to beru!
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
11: Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Populární seriál Lioness se vrací na Sky Showtime.
15: Musíme běžet!
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
16: Připrav se.
14: Přihlaste se k odběru našeho tarifu Standard hned teď za pouhých 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Sky Showtime. Nabídka platí do 12. října. Službu lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
17: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
15: České ráno
16: na Českém blaníku.
18: Na

0: Českém Blaníku.
1: Dobré ráno, 7 hodin a 35 minut ukazují hodiny a my se opět spojíme se Štefanem Hančákem, meteorologem, který dobře ví, jaké počasí nás dnes čeká. Dobré ráno, tak jak bude?
2: Počítáme s tím, že zůstane nám zpočátku převážně zatažená obloha, v jihovýchodní polovině území většinou začasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnosti ubývat a postupně budou i srážky ustávat. V Beskydech ustane déšť až večer. Dnešní nejvyšší teploty budou od 16 do 21 stupňů, na severovýchodě a východě bude od 12 do 16, takže poměrně chladno. A nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách čekáme kolem 12 stupňů, vítr zůstane slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku bude mírný severní nebo severovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A co se týče víkendu, jaký bude?
2: Tak zítra čekáme většinou polojasno až oblačno. Výjimečně se mohou vyskytnout slabé přeháňky. Ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy, zejména na Moravě a ve Slezsku. Teploty by měly být většinou od 18 do 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13 a vítr bude slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. No a neděle ta by měla být většinou zpočátku taky polojasná až oblačná, s tím, že bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat na zataženo a přidá se občas déšť. Nejvyšší teploty by měly být většinou do 23 stupňů Celsia, s tím, že na jihu Moravy může být až 25 stupňů.
1: Tak děkujeme moc krát a budeme se těšit zase za hodinu naslyšenou.
2: Děkuji také naslyšenou.
1: A za chvíli další české písničky, které máte rádi, a dokonce i jedna slovenská od Elanu. Ještě předtím Maruška Rotrová na Českém Blaníku.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
6: Chcete vidět, jak probíhala bitva na Bílé hoře roku 1620? Přijďte 19. a 20. září na Pláň u obory Hvězda na Praze 6. Historické tržiště otevíráme již ve 12 hodin a v 15 hodin začne rekonstrukce této bitvy, které se zúčastní několik set účinkujících z historických skupin celé Evropy. Po oba dva dny vás bitvou provedu já, Vašek Vidra.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
8: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava

0: Dyton. Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Vraňany nabízejí.
4: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Audiobraní je tady. Užijte si s audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.

0: Mě by zajímalo, jestli pak je vymyslená i písnička na přání, jestli pak už jste nad tím přemýšleli, kterou byste si rádi nechali zahrát, protože pokud ano, tak právě teď máte tu příležitost vzít do ruky telefon a na číslo 720 83 6307 mi napsat, kterou vám udělám radost, tedy kterou budeme hrát, kterou někam pošleme, která někomu vám blízkému nebo vzdálenému udělá radost. Tak pojďme na to. 720 83 6307 je to správné číslo pro vaše textové zprávy a nebo taky pro vaše hlasové zprávy, pokud ovšem máte WhatsApp. Máte tedy dvě možnosti, jak si o písničku na přání napsat. Já nechám na vás, kterou si vyberete, ale už teď se moc těším, jaká písnička bude pro vás ta jediná, kterou si budeme v příští hodině hrát. Bude to zhruba za půl hodiny, takže máte ještě nějaký čas na rozmyšlenou, ale nezapomeňte, že kdo dřív přijde, ten má písničku na přání.
1: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Ne, to teda ne, zpívá Věra Špinarová na Českém Blaníku. 8. hodina nám odvila, je s vámi Veronika Rážová a už je pro vás přichystaná Jitka Zelenková. Taky náhrobní kámen Petra Nováka.
1: Tak se mi postavil.
0: A bude tu i Miraj, vedle tebe usínám.
2: Vedle tebe usínám a jako první ráno vidím tvý kruhy pod očima, nevnímám jak ubíhám.
0: Tak já doufám, že vy neusínáte, protože pokračujeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: A pojďme se podívat na to, jak bude, nebo jak by alespoň podle meteorologů mělo být. Očekávejte, že dnes bude něco mezi 16 až 21 stupni. Většinou na jihovýchodě s občasným deštěm, jinak obloha bude převážně zatažená nad celým územím České republiky. Na horách čekejte kolem 12 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16 stupňů Celsia. Už za chviličku tu budou zprávy a s nimi Monika Holubová.
3: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
4: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
5: A jaké?
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s tákem.
4: Najdete na levnekřížovky.cz.
5: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
4: Mua.
6: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.
7: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.

0: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vláda chce snížit podporu v nezaměstnanosti. Ministr práce Aleš Juchelka to vysvětluje tím, že vyšší podpora prosazená minulým kabinetem trh práce nerozhýbala a počet lidí bez práce se naopak zvýšil. Ministryně financí Alena Schillerová ve sněmovně dodala, že návrh zasazuje výši podpor do kontextu reálné situace na českém trhu práce. Prevence může pomoci odhalit zdravotní problémy včas. V třebíčské nemocnici proto už zítra pořádají den otevřených dveří a prevence. Jaká vyšetření budou k dispozici, to už říká mluvčí nemocnice Jitka Mácová.
1: Připraveno bude například měření krevního tlaku, glykémie, cholesterolu, saturace kyslíku v krvi, kontrola kožních znamének, měření nitroočního tlaku nebo ultrazvukové vyšetření magistrálních tepen mozku.
0: Lidé můžou chodit od 10 do 14 hodin a součástí bude také doprovodný program pro děti i dospělé. Na milánském letišti začalo v letadle EasyJet mířícím do Prahy hořet. Všech 146 cestujících bylo evakuováno a nikdo nebyl zraněn. Incident zřejmě způsobila powerbanka v příručním zavazadle jednoho z cestujících. Piloti museli kvůli kouři na palubě vyhlásit stav nouze. Už jen jediná výhra dělí Kateřinu Siňákovou od dalšího titulu z grandslamové čtyřky. S Taylor Townsendovou si jako obrovské favoritky zahrají finále už dnes. O 6 večer našeho času nastoupí proti domácí dvojici Montgomeryové a Krugerové. Siňákové s Townsendovou chybí poslední krok ke zkompletování společného kariérního grandslamu. Tolik zprávy na českém blaníku a Veru, je to opět tvoje.
2: Rádio Český blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Po zprávách další dávka českých písniček, které máte rádi, za chvilku Činasky, Jitka Zelenková a ještě předtím Václav

0: Český Baník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Dobré ráno, je tu čas na to, abychom někomu udělali radost písničkou a tak se dívám na naši SMS bránu s číslem 720-836-307. Prosím o zahrání písničky Cantilena od Karla Gotta. Bude to pro mou ženu Denisu k dnešnímu svátku. Děkuji, píše manžel Jirka z Jenišovic. Tak Jirko, my moc děkujeme, že jste vybral tak krásnou písničku a já věřím, že vaší manželce udělá velkou radost. Mimo jiné, mě taky.
1: Písnička na...

0: Tak to byl Náhrobní kámen Petra Nováka. Posloucháte Český Blaník, já vám přeju krásné ráno, 8 hodin 24 minut k tomu. No a představte si, že jak jsme si stěžovali, že to léto bylo suché, že nám květiny nerostly, naopak, že trávníky byly naprosto vysušené, tak potom vězte, že se to opět zlomilo a v zemské atmosféře bylo v srpnu naopak rekordní množství vodní páry a vypadá to, že vlhkost by měla neustále narůstat. Navíc tento měsíc, tedy měsíc srpen, byl nejvlhčím měsícem od začátku datové řady, tedy od té doby, co se vlhkost ovzduší měří. Bylo to od roku 1940. Tak já doufám, že se nám počasí alespoň trošičku ustálí. Na to, jaké bude, se podíváme už za malou chvíli s meteorologem, takže počkejte si na to a do té doby si užijte třeba Miraje nebo Lucku Vondráčkovou s Radimem Flenderem.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
2: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskévinobraní.cz.
3: Baumax slaví 10. narozeniny.
4: 10 let s

0: Kolovrátců v Příbrami.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz. Skonto
2: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
6: Kráva, kráva, kapr, kapr.
7: Kapr, kapr, husa, husa.
8: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
9: Kruta, kruta, tchos!
8: Nech toho a pojď.
9: Tchos.
10: Jak to vůbec stíháš, doktore s dětmi, svoje kontroly?
11: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Je na poliklinika Florence.cz.
12: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
17: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
16: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
18: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
19: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.
20: Radio Česká.

0: Českém Blaníku.
1: Dobré ráno, 8 hodin 35 minut a my jdeme na počasí. Co my, ale mám na to pomocníka, přímo meteorologa Štefana Hančáka. A toho se zeptáme, jaké nás dnes čeká počasí. Dobré ráno.
2: Počítáme s tím, že zůstane nám zpočátku převážně zatažená obloha, v jihovýchodní polovině území většinou začasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnosti ubývat a postupně budou i srážky ustávat. V Beskydech ustane déšť až večer. Dnešní nejvyšší teploty budou od 16 do 21 stupňů, na severovýchodě a východě bude od 12 do 16, takže poměrně chladno. A nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách čekáme kolem 12 stupňů, vítr zůstane slabý proměnlivý, na Moravě ve Slezsku bude mírný severní nebo severovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: My moc krát děkujeme, naslyšenou.
2: Děkuju také, naslyšenou.
1: A my si dáme vlastně taky takovou malou předpověď počasí od Heleny Vondráčkové. To tehdy padal déšť.
3: To tehdy padal déšť, ty jsi řekl jen, že mě chceš, že ti schází pod střechou z oblaku.

0: Tak co pak se vám zdálo, když už tak Meky Žbírka nakousl tohle téma? Já se přiznám, že už si to opět nepamatuju, protože mé brzké ranní vstávání mi vymazalo veškeré sny. Nicméně já věřím, že na zítřek, kdy budu spát o něco déle, se mi bude určitě zdát něco pěkného. Teď se pojďme ale podívat trošičku za kulturou. Září totiž patří nejenom začátku školy a vítání podzimu, ale také dnům evropské kultury. U následujících víkendech se tak veřejnosti otevřou ty nejkrásnější památky, a to po celé zemi. V sobotu 19. září dojde i na kostely na Havlíčkobrodsku. A jak říká koordinátorka kultury a cestovního ruchu v Havlíčkově Brodě Anna Marie Formánková, zájem ten je obrovský.
1: Lákají nejvíc kostely, které nebývají často přístupný. U nás je to určitě kostel na Nebevzetí Panny Marie. Potom klášterní kostel, kostel u svatého Vojtěcha a svatá Kateřina. V každém tom kostele je doprovodný program. Takže ta památka jakoby ožije, takže o to je jako určitě velký zájem.
0: Tak to je krása, my gratulujeme a pokud se tam i vy vydáte, moc si to užijte. Prozradím, že ještě mnoho památek se otevře už o tomto víkendu, tak se podívejte na internet, kde pod vyhledávajícím heslem Dny evropské kultury najdete veškeré informace. Za chviličku další české písničky, tady u nás na Českém Blaníku.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Skonto
4: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
6: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
7: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
8: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
7: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
8: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
7: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.prageboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
13: Ahoj kamarádi a trampové, 12. září vás veme na 33. ročník festivalu Trampské Pikovice. Zahraje to nejlepší z naší scény. Honza Nedvěd a příbuzní, Texmeni, Pacific, Schovanky, Nová sekce, X-Ted, Hobo Survival, Alva, Sichravo, Heureka a Tabásek and Partia. Zábava pro všechny, lyžování zlata, železný tramp, zlatokop Tom, skauti a další. Skvělé jídlo a pivko, báječná trampská atmosféra a přidaný vlak Českých drah ve 23:30. Pojďme si to pořádně užít. Více na www.trampskepikovice.cz.
14: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce.
15: HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
16: Rádio Český Blaník.

0: Jako za mladá, tak to je vlastně písnička, která, řekla bych, vystihuje kapelu Olympic, kteří pořád hrají, pořád koncertují a pořád mají tolik energie jako za mladá. Tak já doufám, že jste na tom stejně i takhle po ránu, no co po ránu, už máme skoro dopoledne. Za chviličku 9:00 a po ní třeba Marek Ztracený.
1: Jediný důvod, proč se vracím, si ty, vracíš mě zpátky do reality.
0: Těšit se můžete i na Pavla Bobka, Můj rodný dům.
2: To je můj rodný dům.
0: A zaspívá nám i Anna K. Noc na zemi. 9:00 je tu, za chviličku zprávy a ještě předtím počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte dnes spíš zataženou oblohu na některých místech České republiky, a to především na severovýchodě a východě může i pršet. Teploty 16 až 21, jak jsem říkala, severovýchod a východ, tam déšť a k tomu nižší teploty, tam může i pršet. Teploty 16 až 21, jak jsem říkala, severovýchod a východ, tam déšť a k tomu nižší teploty 12 až 16. Na horách

0: první nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
1: Usnula?
2: Asi jo.
1: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Zprávy na českém dlaní.
5: Hezké dopoledne přeje David Račák. Sněmovna bude dnes schvalovat návrh nového cizineckého zákona s digitalizací postupů. V závěrečném kole je také předloha, která s ohledem na pravidla Evropské unie snižuje státní náhradu České poště. Poslance čeká i hlasování o novele, která má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr. Prevence může pomoci odhalit zdravotní problémy včas. V nemocnici Třebíč proto už zítra pořádají den otevřených dveří a prevence. Jaká vyšetření budou k dispozici, říká mluvčí špitálu Jitka Mácová.
6: Připraveno bude například měření krevního tlaku, glykémie, cholesterolu, saturace kyslíku v krvi, kontrola kožních znamének, měření nitroočního tlaku nebo ultrazvukové vyšetření magistrálních tepen mozku.
5: Lidé mohou chodit od 10 do 14 hodin a součástí bude také doprovodný program pro děti i dospělé. Spojené státy si dnes připomenou 25 let od teroristických útoků z 11. září. Na místech útoků v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní piety u Pentagonu. No a fotbalisté Slávie v lize mistrů v dlouhém oslabení proti Lens neudrželi vedení. Po obdržených 2 gólech v nastavení prohráli 2-3. Slávia nedokázala ukončit dlouhé čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů. Slávii teď čeká cesta do Baku. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
4: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi. Dobré dopoledne, 9 hodin a 3 minuty je s vámi Veronika Rážová a já tu rozhodně nebudu sama. Za chviličku přijde Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Co nám přinese, to zatím prozrazovat nebudu, ani to nevím. Počkejme si na to všichni. Do té doby Marek Ztracený, Luboš Pospíšil nebo Tereza Kerndlová. Jméno na Českém blaníku.
8: Když lust

0: Co Čech, to rekord.
1: Tak to byl Marek Ztracený na Českém Blaníku a teď už to bude Pepíno Vaněk na Českém Blaníku, tedy náš expert z Muzea rekordu a kuriozit v Pelhřimově, který nám tentokrát přináší jeden takový sklářský a navíc i hudební kousek.
2: Do České knihy rekordů jsme zapsali i křišťálové housle. Mají hmotnost 7,5 kg. Vyrobil je výtvarník a sklář Jaroslav Dave Šlechta. Zabralo mu to docela dost času, protože byly vyrobeny řemeslným hutním způsobem na sklářské píšťale. A my jsme hrozně rádi, že se postupem času pravděpodobně stanou novým exponátem Muzea rekordů. Takže gratulujeme panu Daveovi a děkujeme.
1: My také gratulujeme, to je krásné, Pepíno. A díky i tobě.
0: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
1: A my si tu dáme další várku českých písniček, které máte rádi. Za chviličku Michal David, taky Jiří Korn, ale ještě předtím navštívíme můj rodný dům, tedy rodný dům Pavla Bobka na Českém Blaníku. Dobré dopoledne.

0: Nejenom těch pár přátel lidských, ale třeba i pár přátel psích je dobré mít a to my tady u nás na Českém Blaníku vlastně máme všichni. Všichni jsme pejskaři a určitě tím pejskařem největším je náš kolega Martin Císař. No a pokud byste se chtěli podívat na to, jak to s těmi pejsky má, doporučuji, mrkněte se dneska na nový příspěvek na našich sociálních sítích. Najdete nás jako Český Blaník jak na Instagramu, tak i na Facebooku.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
4: Hola, hola, kona volá! Test pro všechny rodiče. Kona je za A, pytlík na přezůvky, za B, nový Hyundai Kona od Lenera.
5: Pořiďte si auto, které bezpečně stříhá zatáčky, spolkne všechny aktovky a přitom vám dopřeje maximální komfort. Konečně auto, od kterého si nechcete dát přestávku. V Lenner Motors v Říčanech na vás čeká 100 skladových vozů Hyundai Kona za nejlepší cenu. Vyberte si dnes a zítra odjíždíte. Více na lennermotors.cz.
6: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
7: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
7: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
7: La Tropical!
9: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
10: A jaké?
9: Alfa křížovky, ty s duhou.
10: A s ptákem.
9: Najdete na levnekřížovky.cz.
10: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
9: Mua.
11: KFC ti zase nabízí víc.
12: MacBooky Neo,
11: iPhone 17,
12: laserové projektory,
11: sluchátka Apple Beats
12: a stovky dalších cen.
11: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
12: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
11: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
13: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.
14: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto sobotu ve Westfield Černý most od 11 do 19 hodin. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.
15: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
16: Nákupy v online shop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
2: Já

zkouším zvednout hlas proti tvému gramofonu, k dobru mít aspoň jeden.

vypni gramofon, řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní. Ringo, George, Paul, John, v drážkách, kde

0: Kávu si osladím spolu s Karlem Gottem. Posloucháte Český Blaník 9 hodin 37 minut. Dnes máme pátek 11. září. Troufám si tvrdit, že dnešní datum asi většina z nás nepřejde jen tak bez povšimnutí. Je 11. září a od té hrozné události ve Spojených státech uplynulo přesně 25 let. A i když tenhle den je spojený především s tragédií, připomenout si můžeme také něco jiného, tedy obrovskou vlnu solidarity, která tehdy následovala. Tisíce lidí totiž pomáhali úplně cizím lidem, záchranáři nasazovali vlastní životy a lidé po celém světě dávali najevo, že v těžkých chvílích dokážeme držet při sobě. Možná je tedy 11. září i připomínkou toho, že vedle toho nejhoršího, čeho je člověk schopen, se často dokáže udát i to nejlepší, tedy láska k bližnímu. Tak já si myslím, že vzpomínat bychom měli určitě na ty, kteří položili život, ale určitě bychom si měli připomenout i to, jak je důležité nepřehlížet to, že někdo jiný má problém a pomáhat. Tak u nás na Českém Blaníku já doufám, že vám pomůžeme alespoň zvednout náladu dalšími písničkami. Za chviličku jedna od Pavla Habery a dáme si i Plavce.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland. Skonto
4: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
12: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
13: K čemu vám jsme dobrý?
14: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Posloucháte Český Blaník, tedy české písničky, které máte rádi. 10. hodina nám právě odbíjí, tohle je Standa Hložek a my budeme ve stejném rytmu pokračovat, tedy v rytmu českých písniček. Navíc taky, pokud máte rádi víno, určitě vás potěším. Počkejte si na tuhle důležitou informaci, která zazní už za pár minut. Dáme si třeba Jeleny. Magdaléna, taky Katapulti, Já nesnídám sám, to budou.
1: Je to poprvé, já nesnídám.
0: A dorazí i Petr Kotval.
2: Kde kdo je dál, než jsem já dneska s tebou, nesmělej pát za nocí ruce sebou.
0: Jak sami slyšíte, taková pestrá hudební nadílka na vás čeká mezi 10. a 11. na Českém Blaníku.
3: Počasí.

0: Den s českým Blaníkem.
1: Prosím vás, autobus do Mělníka?
2: Počkejte, podívám se. Za 4 minuty. Tamhle.
3: Některé cesty stačí najít. Pytlítačka vám najde tu vaši. Pytlítačka. Aplikace, která spojuje.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku dál výrazně zdražují. Průměrné ceny v uplynulém týdnu stouply o téměř 2 koruny a litr benzínu Natural 95 se tak prodává za víc než 44 korun a nafty za skoro 48 korun. Analytici kvůli situaci na trhu s ropou očekávají další zdražování. Stavební řízení v Česku čekají změny. Poslanecká sněmovna tento týden přehlasovala Senát a schválila novelu stavebního zákona. Ta má zavést státní stavební správu a zjednodušit povolování staveb. Jakým způsobem ví mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
1: Novela zavádí princip jeden úřad, jedno řízení, jedno rozhodnutí, čímž odbourává zbytečné obíhání úřadů a sbírání razítek. Díky tomu se budou stavby povolovat v řádu měsíců a ne let.
0: Výrazně se zjednoduší také povolení pro zateplení, instalaci fotovoltaiky, stavbu pergol nebo menší rekonstrukce. Podzimní veletrh pro zahrádkáře, kutily a pěstitele zahrada Čech v Litoměřicích slaví 50 let. Během 6 dnů mohou turisté nakupovat stromky, sazenice, motičky i podzimní výzdobu a také zúčastnit se doprovodného programu. Na oficiálním zahájení dnes v poledne bude premiér Andrej Babiš. No a tenistka Kateřina Siniaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsendovou nastoupí ve finále dámské čtyřhry proti domácí dvojici Robin Montgomeryová Ashlyn Krugerová. Zápas začne v 18 hodin. To byly další zprávy. Přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Ladíte Český Blaník. Krásné dopoledne vám přeje Veronika Rážová. Za chviličku spolu vyrazíme na Pálavu, ale do té doby stihneme ještě Saturn Pavla Skalického, skupinu Jelen nebo Dalibora Jandu. S tím si můžeme zahrát Kličkovanou. Tak hezký den.

Posloucháte Český Blaník, tohle byl Saturn Pavla Skalického, 10 hodin 14 minut k tomu. A co byste řekli tomu vyrazit na vinobraní? Tak já si myslím, že máte jedinečnou možnost vyrazit na Pálavské vinobraní, protože tam nejenom, že bude téct výborné víno, burčák, ale taky se tam můžete těšit na opravdu, ale opravdu bohatý hudební program. Tak jenom tak namátkou, když do toho hrábneme, tak třeba dnes. Dnes se začíná od 17 hodin hudební program Yes Brothers, potom Martina Pártlová, Richard Miller a band taky Horký že slíže. A těšit se můžete samozřejmě na takový pěkný, bohatý program i během zítřka a pozítří. Jinak ještě pokud byste spíš než na tu popovou nebo klasickou hudbu byli na cymbálovku, tak vám ji můžu taky slíbit. Například cymbálová muzika Slovácko a Mateničky vystoupí. No a těšte se i na vyslání družiny pro krále Václava IV. Zkrátka a dobře, vinobraní, jak má být, s veškerým historickým podtextem, tak to všechno vás čeká v rámci Pálavského vinobraní v Mikulově. No a já bych vám ráda ještě připomněla, že víc informací najdete na webu. Tam se můžete dočíst přesný program, rozpis toho programu, tedy kdy se na koho můžete těšit, užitečné informace, kde a jak parkovat a tak dále. To všechno najdete na pálavské-vinobraní.cz. Tak se tam podívejte a hlavně podívejte se do Mikulova, protože tam to bude stát za to. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku nabídnu Katapulty, ale ještě předtím přichází Kateřina Marie Tichá a její písnička Plamen. Tak dobré dopoledne s Českým Blaníkem.

0: červnu si Elán užili koncert v Praze, ale pokud byste na ně přesto chtěli vyrazit ještě třeba někam jinam, máte šanci. Už 19. září vystoupí v amfiteátru v Martinu a 9.10. potom v Bratislavě v Typos aréně. Pořád jsou ještě vstupenky k mání. Za chviličku další české písničky tady u nás na Českém Blaníku, třeba Hana Hegerová s Petrem Habkou anebo Pacifik a Marcela Voborská.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
7: Pro doma.
9: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
10: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
11: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
12: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
11: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
12: Více na www.hormann.cz.
11: Herman. Jistota na celý život.
13: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
14: yeso!
13: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
14: La Tropical!
13: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
14: Yeso!
13: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Skonto nábytek.
17: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
18: Rádio Český Blaník.
19: České písničky, které máte rádi.

Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí.

0: Lucie Bílá, nebudu se držet zpátky na Českém Blaníku a vy byste se taky neměli držet zpátky, ba naopak. Měli byste vzít do ruky telefon a na číslo 720 836307 mi napsat, jakou písničku byste si rádi poslechli. Tedy písnička na přání už se nezadržitelně blíží, za půl hodiny někomu z vás pošlu. No ale je to na vás, abyste si o ní napsali a nebo abyste mi nahráli hlasovou zprávu. Pokud máte WhatsApp, tak pak to jde velice snadno. Na číslo 720 836307 nahrajte, jakou písničku budeme hrát, pro koho ji budeme hrát, proč ji budeme hrát. No, co máte na srdci, to mi tam nahrajte, nebo případně napište a já vám můžu slíbit, že za půl hodinky někdo z vás bude tím šťastným, kdo se potěší tou písničkou, kterou vybral. Tak vybírejte, pište, nahrávejte, no a do té doby třeba Vanastovy věci anebo kapela Kryštof.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
4: Potřebujeme obří mravence.
3: Svezeme ji na Jelenovi.
4: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
5: Zachraň fantazii. Vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz
6: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
7: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
8: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
9: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
10: Levels.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost vykulení. Už v sobotu 12. září přijďte zažít historický pivovar v plném pohybu. Uvidíte desítky funkčních strojů, parní stroj, plynosací motor i historickou varnu. Přímo před vámi budou pracovat bednáři, řezbáři či výrobci šindelů. Ochutnáte černou svini z dřevěných sudů. Děti se svezou železnicí a vy si vyzkoušíte práci volů přitočení žentourem. Za každého počasí. Vykulení 12. září v Černokosteleckém pivovaru. Více na černokosteleckýpivovar.cz.
14: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
15: Zdar? Spolehlivě na cestách. Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Pořádáme akci Poznej práci řidiče. V sobotu 12. září od 9 do 13 hodin areálu bývalého ČSAD Sedlčany. Přijď a zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme. Více o akci i volných pozicích na zdar.cz.

0: Další krásný kousek od Karla Gotta nám dozněl na Českém Blaníku. 11. hodina je tady a já už pro vás chystám další písničky, třeba jednu od Petra Koláře. Bude tu i Zabitej čas Michala Davida. A nebo Maruška Rotrová, Ten vůz už jel.
1: Ten vůz už jel a na všech rozích byla zelená.
0: Když už jsme u těch vozů, za chviličku se podíváme taky na české silnice, jak pak to vypadá s dopravou, budou tu i zprávy. Ale ještě předtím pojďme na počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: I dnes docela záleží na tom, kde se budete vyskytovat, protože pokud to bude severovýchod země, tak tam většinou bude pršet a teploty budou nižší než na jiných částech. 12 až 16 stupňů, tak to jsou maxima na severovýchodě a také východě Čech. Jinde teploty 16 až 21, na horách kolem 12 stupňů. Očekávejte občasný déšť nebo přehánky.
3: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
4: Krásné zuby vám vykouzlí
0: přehánky.
3: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
4: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která ne.

0: historické tržiště otevíráme již ve 12 hodin a v 15 hodin začne rekonstrukce této bitvy, které se zúčastní několik set účinkujících z historických skupin celé Evropy. Po oba dva dny vás bitvou provedu já, Vašek Vidra.
1: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertas Plus.cz.
2: Za volantem s českým blaníkem.
3: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. 15 minut naberete před omezením na D1 na Prahu mezi 26. a 23. kilometrem. Obousměrně přibrzdíte na pražském okruhu u exitu Ořech kvůli silnému provozu a na 10 minut je to u letiště kvůli omezení. 20 minut necháte kvůli pracem na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové mezi 50. a 63. kilometrem. Nesouvislá kolona je také na D1 před Brnem od Prahy, popojíždí se od 160. kilometru až po křížení s Břeclavskou D2. Navíc na 170. kilometru se srazily dva kamiony, takže zdržení bude narůstat. Šťastnou cestu.
2: Zprávy na českém plánu.
4: Hezké dopoledne přeje David Račák. Zájem o očkování proti chřipce se v Česku za posledních 15 chřipkových sezon více než zdvojnásobil. Loni jej podstoupilo přes 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Klesající hladina přehrad může ohrozit vodní živočichy. Na slapech teď zůstávají na obnažených březích škeble. Ochránci přírody proto hledají dobrovolníky, kteří je pomohou vrátit do vody. Více říká mluvčí Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
5: Zřídili jsme speciální web, kde zájemci o pomoc najdou všechny potřebné informace, včetně mapy úseků, registračního formuláře, návodu, jak se škeblemi zacházet.
4: Všechny potřebné informace najdou zájemci na webu csop.cz, odkud se prokliknou na stránku Zachraň škeble. Evropská centrální banka podle očekávání zvýšila úrokové sazby o další čtvrtinu procentního bodu. Depozitní sazba tak vzrostla na 2,5%. Podle banky konflikt na Blízkém východě nadále vytváří inflační tlaky a předpověděla, že inflace v eurozóně zůstane nad 2% cílem. No a zápasem proti Řecku vstoupí dnes čeští volejbalisté do mistrovství Evropy, které hostí Itálie, Bulharsko, Finsko a Rumunsko. Utkání v Modeně začne v 16 hodin. Ve skupině A se svěřenci trenéra Jiřího Nováka střetnou ještě se Švédskem, Slovenskem, obhájci stříbra Itálie a Slovinskem. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
7: 11 hodin a 5 minut, k tomu posloucháte Český Blaník. Je s vámi Veronika Rážová. Za chviličku tu bude písnička na vaše přání a taky Petr Kolář, Iveta Bartošová anebo Marek Ztracený. Minulost, tak krásný pátek. Užívejte si ho s českými písničkami a Českým Blaníkem.
8: Snažíš se?

rázy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo zbylo.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Je to tak, hned několikrát denně vám děláme radost písničkou na přání a já jsem moc ráda, že tentokrát tu radost budeme dělat až, no, řekla bych, docela daleko. Pojďme se podívat na naší SMS bránu. Ahojte, prosím, zahrajte pesničku od Petra Reska Si prostě si. Pre Žanetku z Banskej Bystrice s odkazom, že ju lubím. Marian zo Slovenska, mesto Martin. Ďakujem. Tak Mariane, my moc děkujeme za to, že nám zachováváte přízeň a že si necháváte zahrát, i když jste přeci jenom trošičku daleko. Díky za to, že nás posloucháte a jak jste si přál, tak tady je písnička od Petra Reska pro vaši milou Žanetku.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve

největší, láska letních lásek jsem. Pojednou zase kluk, co ti všechno slíbí, ne, všechno ne, třeba to,

0: Na českém Blaníku Nedvědi, tedy František Nedvěd a Honza Nedvěd. Pokud byste si chtěli připomenout ty nejslavnější písničky, ty největší hity, které mají Nedvědi na svědomí, tak máte šanci 25. listopadu v pražské Lucerně. Ve velkém sále tam totiž bude koncert, kterým se také oslaví 80. Honzy Nedvěda a zároveň se tento večer také připomene 30 let od legendárního koncertu Nedvědů na Strahově. Ten se rozhodně zapsal do historie české folkové hudby. Zazní tam písničky od Nedvědu od A až po Z a zároveň tam vystoupí například i Honza Nedvěd mladší s kapelou Příbuzní a také Vojta Nedvěd, syn Františka Nedvěda. Toho mimo jiné můžete vidět už 18. září na dalším blanickém koncertě v Čáslavi.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Tradiční akce na tradičním místě. To je svatohorská šalmaj v Příbrami. V sobotu 12. září se můžete těšit na dobový průvod, středověký trh, aktivity pro děti i dospělé, bohatý pódiový program nebo běh hasičů do svatohorských schodů. To vše v Příbrami. Na Svaté hoře 12. září.
5: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
11: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.

0: Milan Černohous, Eva Králová, vrací se svítání na Českém Vlaníku. Za 5 minut bude 11:45. Pokud byste si řekli, že třeba byste rádi něco do zahrady, něco kutilského, zahrádkářského, chalupářského, nebo jste zkrátka a dobře jenom milovníky přírody, no tak potom vy byste rozhodně neměli chybět na jubilejním 50. ročníku veletrhu Zahrada Čech. Ten se koná opět v Litoměřicích a nabídne vám až do středy 16. září všechno možné pro zahrádkáře, chalupáře, kutily, milovníky přírody, od rostlin až po vybavení, odborné rady a tematické expozice. Otevřeno je každý den od 9 do 5 a letos se bude slavit i hudbou. Například dnes ve 13 hodin vystoupí Michal David, o víkendu pak čekejte Moniku Absolonovou nebo Jiřího Korna. No a jako příjemný bonus k výstavišti je zajištěna i bezplatná kivadlová doprava, kterou bych vám víc než doporučila, protože mám aktuální informaci, že před Litoměřicemi se tvoří kolony, a to právě proto, že mnozí z vás se rozhodli, že tam pojedou vlastním autem. Pokud tedy máte na výběr a máte možnost jet spíš městskou hromadnou dopravou nebo hromadnou dopravou obecně, raději toho využijte. Nebo případně, jak už jsem zmiňovala, bezplatnou kivadlovou dopravu. Před námi jsou další české písničky, za chviličku Petr Muk anebo Maruška Rotrová na Českém Vlaníku.
1: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadní do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Skonto nábytek.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Praho z Bystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
9: www.hotovky.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2¼ litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
11: Když potřebujete brýle, tak
12: Bob Optik.
11: Když kontaktní čočky, tak
12: Bob Optik.
11: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
12: Bob Optik.
11: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
12: Bob Optik.
11: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
13: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
14: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
13: Mají i pořádný stroje?
14: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax, dělej, co miluješ.
15: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
16: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
17: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
18: Audiobraní je tady. Užijte si s audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
9: Rádio Český Blaník.

už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

Mix Olga Königová v blbým věku na českém Blaníku v pravé poledne. Pokračujeme dál v rytmu českých písniček a tak za chvilku se dočkáte třeba Alice Springs. Nechci trápení, nechci strach. S ní to bude jízda, tak jako vítr prolétne éterem českého Blaníku Lucka Vondráčková. A jako Fénix z popela stane Lucie Bílá.

0: Už za chvilku nejnovější zprávy na Českém Blaníku, ale ještě předtím počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes bude hlavně zataženo, počítejte s tím, že v jihovýchodní polovině území většinou i s občasným deštěm. Teploty 16 až 21, na severovýchodě a východě země 12 až 16. Na horách očekávejte jen kolem 12. Jak jsem slibovala, za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Na vědomí se dává, že od 11. do 13. září se vlády nad městem Tábor ujme Jan Žižka se svou družinou. Město Tábor ožije středověkými tržišti a uličkami, koncerty, kostýmovými průvody i videomappingem. Podrobný program a prodej vstupenek na táborská setkání EU.
4: Děti, tašky, koča.
3: Videomappingem. Podrobný program a prodej vstupenek na táborská setkání EU.
4: Děti, tašky, kočárek a pořád.

0: letiště Malpensa vypukl ve čtvrtek požár v letadle, které směřovalo do Prahy. Cestující byli evakuováni. Nikdo nebyl vážně zraněn. Předpokládá se, že incident způsobila powerbanka v příručním zavazadle jednoho z cestujících. Na letošní volby padne 800 tun papíru. V břeclavské tiskárně už finišuje výroba volebních lístků. Celá zakázka by měla být dokončena do 15. září. Na senátních lístcích se letos navíc poprvé objeví QR kódy. Proč tam budou, vysvětlí ředitel tiskárny Jiří Mišík.
1: Je to zejména proto, že tím QR kódem je umožněno volit tělesně postiženým nebo nevidomým. QR kód slouží k tomu, že si ho občan načte do mobilní aplikace, dostane se automaticky na stránky ministerstva vnitra k tomu speciálnímu volebnímu lístku.
0: A může ho elektronicky zpracovat z domu. Průmyslový palác na pražském výstavišti se po několikaleté rozsáhlé rekonstrukci za více než 3 miliardy korun za 2 týdny otevře veřejnosti. Od 25. září do 11. října budou mít lidé možnost seznámit se s touto památkou. Poté palác nebude běžně přístupný. No a v první den nového ultimátního šampionátu pro vybrané atlety v Budapešti se představí i 2 čeští reprezentanti. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel bude usilovat o postup do finále. Boj o medaile čeká i kladiváře Volodymyra Myslivčuka. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 12 hodin a 4 minuty, tak už se nám přehoupl poledne a vy třeba obědváte, tak já vám k tomu budu hrát další české písničky, které máte rádi. Za chviličku jednu od kapely Slza, bude tu i Alice Springs a ještě předtím taková poklidná variace na renesanční téma. Tak to je Vladimír Myšík na Českém Blaníku.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Sedíš vedle mě, cítím zas zvláštní zachvění.

0: letní koncerty
1: Rádia Blaník. Posloucháte Český Blaník a to děláte velice dobře. Je čtvrt, no skoro čtvrt na jednu a já tu mám pro vás lákavou pozvánku na září, 18. září, tedy na příští pátek, kdy za vámi vyrážíme do Čáslavy. Ano, tam se bude konat další letní koncert Rádia Blaník a vy se tentokrát budete na náměstí Jana Žičky z Trocnova moc těšit na Janka Ledeckého, Olgu Lounovou, Vojtu Nedvěda a taky samozřejmě na naši blanickou kapelu. Všechno se to začne odehrávat 5 minut před 17:00 odpolední, takže radši tam buďte s předstihem. No a když už tam půjdete, vemte sebou úplně kohokoliv, protože vstupné se neplatí. Je to zcela zdarma a navíc si můžete odnést sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám možná už velmi brzy přinese 100 tisíc na ruku. Takže já si myslím, že pokud tam vyrazíte, rozhodně nebudete litovat, tak už teď vemte do ruky diář, zapište si tam datum 18. září, začátek za 5 minut. No a já si myslím, že se rozhodně budete skvěle bavit a nebudete litovat. Před námi jsou další české písničky tady u nás na Českém Blaníku, tak zůstávejte s námi.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
1: A teď už jedeme dál v rytmu českých písniček a za chviličku i jedna slovenská v podání Mariky Gombitové. Do té doby Michal Prokop a Framus 5 a nebo Lucka Vondráčková jako vítr na Českém Blaníku.

0: bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most.
1: Český Blaník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: Kombitová studentská láska na českém Blaníku. Já mám velikou radost, že tahle báječná zpěvačka se zpátky vrátila ke zpěvu, tedy k tomu, co je pro ní tím hlavním životním posláním. A mám ještě větší radost, že už 10. října vystoupí v pražské O2 aréně v rámci svého narozeninového koncertu Marika 70. Tak pokud ji máte rádi, neměli byste tam chybět. Před námi další české písničky, které máte rádi, třeba jedna od skupiny Škvor a další od Míši Linkové a Standy Procházky.
1: Padá!
0: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
0: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
0: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Po dovolené jste zjistili, že si potřebujete odpočinout hlavně od svého starého auta? Nenechte si kazit dojmy z prázdnin a vyměňte své staré auto ještě dnes v Praze na Braníku. V Lenner Motors máme až 400 vozů všech značek na jednom místě. To by bylo, abyste si nevybrali. Vaše stávající auto navíc vykoupíme za nejlepší cenu v hotovosti nebo převodem. Stavte se u nás. Máme otevřeno každý den od 9 do 19 hodin. Lenner Motors, váš partner na cestách.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Už víš, co máš s tím ramenem?
6: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
5: Takže musíš zase někam jinam?
6: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
5: To bych taky potřeboval.
6: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
7: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
11: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
12: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
2: Český Blaník.
13: Český Blaník.
2: Český Blaník.

Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne. I když si někdy odřu kolena,

0: Lucie Bílá a Fénix na českém Blaníku. 12 hodin 44 minut se mnou už je ve studiu Vlastík Suk. Ahoj.
1: Ahoj Verčo, zdravím tebe a všechny posluchače.
0: No my jsme se tady bavili o tom, jaká je nejenom krásná, úžasná, báječně zpívající, ale já si myslím, že tenhle rok rozhodně i šťastná Lucie Bílá.
1: Ano,
0: co myslíš ty?
1: No určitě, tak řekni posluchačům, co všechno se jí podařilo.
0: No, tak co já vím, tak se vdala.
1: Ano.
0: Což je krásné, ta láska, to je prostě základ, co si budeme povídat. Kromě toho taky oslavila úžasné jubileum, no a navíc má za sebou, nebo ještě ho nemá pořád za sebou, pořád jede úspěšné turné Obyčejná holka ke stejně úspěšné desce.
1: Mm-hmm, taky zpívala na Konopišti několikrát dokonce,
0: když Radio
1: Blaník, ano, a když Radio Blaník. A já mám jeden zážitek, jo, to
0: pověz,
1: se musím pochlubit,
0: pověz.
1: Protože je hrozně pokorná. Jo. Většinou, když přijedeme na nějaký koncert, tak co si budeme povídat, chceme se vyfotit s těmi interprety my. No a my jsme takhle s Martinem Císařem jednou na Konopišti uváděli Lucku Bílou, než přišla, tak jsme byli ve studiu, ona přiklusala a na všechny tam... A pánové, můžu se s váma vyfotit? Tak my jsme si připadali...
0: To bylo obráceně.
1: Přesně, my jsme si připadali jak ty hvězdy a přitom Lucka Bílá se s námi chtěla vyfotit,
0: no,
1: tak to bylo něco.
0: Co si budeme povídat? Stejně ty i Martin Císař, vy jste hvězdy. Takže proč
1: tak
0: by ne? Proč by ne? No a hvězda Vlastík Suk vyjde nad českoblanickým nebem i dnes odpoledne, takže do 18. hodiny s Vlastíkem užijete si písničku na přání, písničku dne 3 ve 3, bude tu i Pepínovaněka, hlavně české písničky, které máte rádi.
1: Těšte.
0: Takže užívejte, těšte se a já se na vás budu těšit zase v pondělí a pozor, už za brzkých ranních hodin, pokud ovšem stanu.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
6: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
8: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
9: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
10: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.

Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Milana Matuška, krásná písnička pro vás z českého Blaníku Žít jen žít. Zdraví vás Vlasta Suk, přeji vám krásné páteční odpoledne a co si budeme hrát dál po zprávách, třeba z písniček Janek Ledecký, Sabina Laurinová, Nestrácej čas. Taky vám pošlu Karla Gota, Kam se schoulíš. A co takhle Josef Laufer, Vejdi. Tomu říkám pohoda, jedna hezčí než druhá. Jsme český Blaník, hrajeme české písničky, které máte rádi. A teď je přesně 13 hodin.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Vraňany nabízejí.
4: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Českém Blaníku.
1: Dneska odpoledne by mělo být většinou oblačno, později se ta oblačnost, která nás teď trápí především na východě Čech, na Moravě a ve Slezsku, začne rozpouštět a srážky, které v tuto chvíli nás trápí zejména na Moravě a ve Slezsku, začnou k večeru ustávat. V maximech dnes naměříme 16 až 21 v tisíce metrech kolem 12 stupňů Celsia.
0: Za volantem s Českým Blaníkem.
1: A jak se jezdí v pátek odpoledne, ví Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
2: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 173. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 30 minut. Kolona vozidel komplikuje provoz na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je silný provoz a dopravní omezení. Na této trase se zdržíte okolo 15 minut.
1: Děkujeme, kdyby cokoliv můžete využít náš WhatsApp, namluvit hlasovku na telefonu 720 836307.
0: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezké odpoledne přeje David Račák. Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku dál výrazně zdražují. Průměrné ceny v uplynulém týdnu stouply o téměř 2 koruny a litr benzínu Natural 95 se tak prodává za víc než 44 korun a nafty za skoro 48 korun. Analytici kvůli situaci na trhu s ropou očekávají další zdražování. Medvědi se znovu objevují v Beskydech. Ochránci přírody aktuálně evidují několik hlášení z Frýdecko-Místecka a okolí Rožnova pod Radhoštěm. Jak se teď v tamních lesích chovat, řekne mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny České republiky Karolína Šulová.
4: Při pohybu v lesích by se lidé měli chovat obezřetně a v odlehlých místech o sobě dávat vědět například hlasitým hovorem, aby medvěda nepřekvapili. Při spatření zvířete je důležité se k němu nepřibližovat a pomalu se vzdálit. Samozřejmostí při pohybu v přírodě je také mít psa na vodítku.

0: vedoucí Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Dvě nejvýše nasazené hráčky si zopakují souboj z letošního finále Australian Open, v němž zvítězila Rybakinová. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: 13 hodin, k tomu 4 minuty a Vlasta Sok vám všem přeje pěkné odpoledne a z Českého Blaníku mám pro vás Marii Rotrovou z Kořápky ořechu. Mimochodem, napadlo vás vůbec někdy, že by se mohlo jednat o vánoční písničku? Sice se hraje celoročně, ale v textu Maruška Rotrová hodnotí vzpomínky na celý rok. A to jak? Že pouští z Kořápky ořechu. A ty se pouští kdy? Na Štědrý den. Tak si ji užijte, tady je pro vás.

0: Standa Hložek, taky Petr Kotwald a Bílá královna. Je s vámi Český Blaník, skoro 1:45, to je aktuální čas. A teď pozor, nejenom, že podvodníci jdou po nás, obyčejných lidech, ať už píší falešné SMSky, kde se vydávají za banky, anebo volají, nebo rozesílají e-maily, tak docela často se zaměřují i na samotné banky. Podrobnosti zjišťoval kolega Radek Barkman. Radku, ahoj.
1: Hezký den. Za 7 měsíců tohoto roku způsobili podvodníci klientům bank škody za více než 2 miliardy korun. Meziročně se tak jedná o bezmála dvojnásobný nárůst. Počet útoků sice stoupl jenom o pětinu, výrazně však vzrostla jejich hodnota. Stále ale platí, že se bankám povedlo před řadou machinací své klienty uchránit. Podvodníci se je totiž pokusili připravit celkově až o 10 miliard korun. Úspěšní byli naštěstí pouze v pětině případů. Mezi největší nebezpečí pro klienty bank patří jednoznačně podvodné telefonáty, SMS zprávy a z hlediska výše způsobených škod i investiční podvody. Pachatelé totiž při nich slibují vysoké zhodnocení úspor a využívají přitom sofistikované nástroje podporované umělou inteligencí. I proto tak Česká bankovní asociace ve spolupráci s policií České republiky rozjela už 6. ročník celonárodní kampaně Nepindej. Její součástí je zejména internetový kybertest, kdy si každý návštěvník těchto webových stránek může vyzkoušet svou odolnost proti 10 různým typům podvodů. Test se pravidelně aktualizuje podle nových metod podvodníků. Pro Český Blaník Radek Barkman.
0: Tak Radku, děkujeme a samozřejmě vy si na to dávejte pozor, protože jak už jsem říkal, ty podvodníci, ty se vyrojili a jich čím dál víc. Teď už pro vás další krásná písnička od Karla Gotta. Tady je.

vejdi dál, tak mnohem blíž. Tváře dětí uvidíš.

Adam starý. Vejdi dál a neklepej. Ohřej se a vyprávěj. O dětství pak, o láskách.

0: Hana Zagorová, krásná písnička Kam jdou na Českém Laníku, krátce před půl druhou. Máme pátek 11. září, dneska slaví svátek Denisa a taky Denis. Takže milé Denisky, milí Denisové, všechno nejlepší přejeme. Zítra bude v kalendáři Marie, takže Marušky zítra budou slavit svátek. No a proto jim dneska věnujeme 3 ve 3. Ano, 3 písničky na společné téma budou právě o Mariích. A vy si v duchu můžete tipnout, jaké písničky znáte, kde se zpívá o Mariích. Tak se těšte po 15. hodině. Za chvíli nedvědi, vagóny.
1: Víš co, pojedeme ještě dál, zase jednou rozespívat
0: sám. A Vlasta Sok vám od mikrofonu přeje krásný poslech. Tohle je Český Blaník.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Baumax slaví 10. narozeniny.
4: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
3: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 13. září do Baumaxu v Příbrami.
4: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
4: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
3: Více na baumax.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
8: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
10: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
11: Pro doma.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
13: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
14: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
13: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
14: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
15: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
16: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
17: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
18: Rádio Český Blaník.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Iveta Bartošová a Bílý kámen na českém Blatníku ve 2:45. Před námi víkend, možná přemýšlíte, kam vyrazit, tak poslouchejte, pár tipů bych tu pro vás měl. Tak třeba na hradě Wildštejn na západě Čech se zítra uskuteční první ročník festivalu Bramborák and Beer Fest. Jak už název napovídá, ochutnáme křupavé bramboráky, řadu pivních speciálů, k tomu zde vystoupí taky spousta kapel, budou i soutěže a já se na vás budu těšit na pódiu s kolegou Martinem Ledinským. Začínáme o 12:30 odpoledne. Další pěkná akcička je připravená na východě Čech ve Výtopně Jaroměř. Jmenuje se Staň se železničářem a nejen tak náhodou, vy si můžete vyzkoušet, co obnáší práce výpravčího, strojvedoucího, traťového dělníka a dalších. Akce nejenom pro děti proběhne zítra od 12 do 16, v neděli od 9 do 16 hodin. A ještě třeba Morava na náměstí TGM v Prostějově proběhnou o víkendu hanácké slavnosti, ty nabídnou folklor i lidovou tvorbu a mimo jiné zde vystoupí i Aneta Langerová. A tu si zahrajeme už za chvíli tady u nás na Českém Blaníku. Dobré odpoledne.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Skonto nábytek.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdikár ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
5: Zdar, spolehlivě na cestách. Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Pořádáme akci Poznej práci řidiče. V sobotu 12. září od 9 do 13 hodin v areálu bývalého ČSAD Sedlčany. Přijď a zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme. Více o akci i volných pozicích na star.cz.
6: Velké finále letní série Legendy v Třebívlicích je tady.
7: Babí léto.
6: Burčák.
7: Skvělé jídlo.
6: Víno.
7: Příjemná atmosféra.
6: A k tomu pořádná porce české muziky. Vinobraní s Helenou. Úžasné prostředí.
7: Pohoda.
6: A velká česká legenda opravdu na blízko. Helena Vondráčková. 19. září. Vinobraní v Johann V. v Třebívlicích.
7: Více na legendyvtřebívlicích.cz.
6: Generální partner je Centropol Energy.
8: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
9: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
11: Nákupy v onlineshop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
14: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
14: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
15: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
16: Radio Český Blaník.

0: spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které má...

ale svým kovanem od jak živa si mě každý plet. Proto jsem se dneska s tímhle svěřil právě vám, já dál slamu poták mám. Chtěl bych se s někým vzít, ale pořád nemám s kým, ono někdy nestačí mít sako jako manekín.

0: Marta Kubišová a Depeše, tady je Český Blaník, 14. hodina, no a před námi další počasí, zprávy, dopravní servis, no a pak z písniček třeba Pavel Vítek, Modlitba.
1: Ten, kdo nám zlomil křídla havraní.
0: A taky nám zaspívá Lešek Semelka. Zvláštní máma. A nebude chybět Jitka Molavcová kolem 3/4 Hej Tóny. Hej Tóny. Na Český Blaník hrajeme české písničky, které máte rádi.
2: Vinobraní v Troji je zpět. Botanická zahrada Praha zve 12. a 13. září na tradiční oslavu sklizně na vinici svaté Kláry. Těšte se na vína z Čech i Moravy. Čerstvý burčák, skvělé jídlo a koncerty Jordana Hače s Emou Smetana i kapely Děda Mládek Illegal Band. Více na botanická.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Na Českém Blaníku.
0: Aktuálně máme na mnoha místech ještě zataženo, leckde prší, nejintenzivnější srážky v tuto chvíli na Moravě a ve Slezsku. Podle meteorologů by ale během odpoledne měly slábnout a k večeru začne i ubývat oblačnost. A dnešní maxima 16 až 21 v tisíci metrech kolem 12 stupňů.
6: Za volantem
5: s Českým Blaníkem.
0: Jak se jezdí teď v pátek odpoledne? Ví Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic, tak si poslechneme, ať víte, kde máte přibrzdit, anebo naopak, kde se zdržíte.
7: Nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Po pojíždět budete mezi 160. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem se zdržením okolo 20 minut. A kolona vozidel vás zdrží na Pražském okruhu. Vlivem hustého provozu okolo 15 minut budete popojíždět mezi 25. a 19. kilometrem od letiště ve směru k dálnici D1.
0: Děkujeme a kdyby cokoliv můžete využít náš WhatsApp Českého Blaníku na telefonu 720 836 307.
8: Hezké odpoledne přeje David Račák. Zájem o očkování proti chřipce se v Česku za posledních 15 chřipkových sezón více než zdvojnásobil. Loni jej podstoupilo přes 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Dětské cyklosedačky mají problémy s bezpečností 0,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Dětské cyklosedačky mají problémy s bezpečností, ukázala to evropská kontrolní akce.

0: Ryanair Michael O'Leary údajně popřel, že by cestujícího, který se v červenci během letu zranil po rozbití okénka, změna tlaku částečně vysála z letadla. Podle O'Learyho byl muž přitažen k otvoru, žádná část jeho těla však podle něj ze stroje nevyčnívala. No a hokejisté Pardubici ve třetím zápase v Lize mistrů připsali první porážku. Dynamo neuspělo na ledě týmu Saipa Lappeenranta, kde podlehlo 2-3. Úřadující český mistr se prosadil až za stavu 0-3. Poprvé od svého letního příchodu do Pardubic skóroval David Tomášek. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: A od mikrofonu vás všechny zdraví Vlasta Suk. Přeju krásné páteční odpoledne. Dnes je to čtvrtstoletí ode dne, kdy se změnil svět. Alespoň to tak tehdy vypadalo. 11. září v roce 2001 byl proveden teroristický útok na Světové obchodní centrum v New Yorku a mě by zajímalo, co jste tenkrát dělali vy, kdy se to stalo.
4: Z kraje týdne málo jsem divo.
3: Klidně mi to napište na WhatsApp 720 836 307.

skupina Jelena, taky Jiří Pavlica a Hradišťan, Miluju tě na rádiu Český Blaník ve 14:15. Dneska je 11. září, tedy den, kdy si skoro každý vybaví rok 2001. Tehdy se totiž stalo něco, co bychom si představili maximálně v nějakém filmu. 11. září roku 2001 byl proveden teroristický útok na Světové obchodní centrum v New Yorku, takzvaná Dvojčata. Ve 14:46 a 8:46 místního času narazilo první letadlo do severní věže. Druhé letadlo napálilo do jižní věže o 17 minut později. Další letoun naspadl na Pentagon a o něco později se zřítilo v Pensylvánii. Zemřeli 3000 lidí. A já jsem se vás ptal, jak na to vzpomínáte. Co jste dělali 11. září v roce 2001 a jak jste reagovali, když jste se to dozvěděli? Na WhatsAppu napsala Karla z Olomouce. Tehdy mi bylo 10. Přišla jsem ze školy, pozdravila jsem rodiče a oni ani nevnímali. Koukali na televizi a já nechápala, co se děje. Až po chvíli mi došlo, co se stalo. Neskutečně silná a bolestivá vzpomínka. Petr píše, tehdy mě v práci volal kolega. Petře, pojď sem, nevím, co se děje, jestli bude válka, ale tohle je asi vážný. Rychle jsem k němu se strachem běžel a vůbec jsem nevěděl, co si má myslet, co se vlastně stalo. Až potom mi ukázal, co se stalo a nemohl jsem uvěřit tomu, že opravdu tohle mohl někdo provést. Sandra tehdy napsala, že byla na kurzu angličtiny, byla sranda, vyprávili jsme si anglické vtipy, paní učitelka odešla a když se vrátila, skoro jí tekly slzy. Pro nás tím legrace skončila a čekly nás chvilky nejistoty a strachu. No já myslím, že vzpomínky máme podobné. Já jsem tady tehdy taky přišel ze školy domů, koukal jsem se na tu telku, jak naši dívají, říkal jsem si, na nějaký film. No ale bohužel to film nebyl. Byla to realita. A opravdu tehdy jsme si říkali, že se asi změnil svět. Dnes je to 25 let. Rádio Český Blaník. Pojďme dál. Tady je Helena Vondráčková Vzhůru k výškám a za chvíli Leszek Semelka.

0: Tolik tedy Lešek Semelka, zvláštní máma. Tady na Českém Blaníku krátce před půl třetí, za chvíli pro vás například Marta Athena Elefteriadu Dál než slunce vstává, taky pro vás mám Svařák od Harleje. Tak ten si vychutnáme, roztančí nás už za chvíli. Mimochodem, věděli jste, že existuje i svařák vánoční? Pro změnu od Valda Gangu. Ale na ten je ještě čas. Dneska máme 11. září. Tak za chvíli Harley, svařák.
1: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Radio Český Blaník. Výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
2: Tak si něco přej.
3: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
6: Potřebujeme obří mravence.
5: Svezeme ji na Jelenovi.
6: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
7: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
8: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
13: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.prageboats.cz.
14: Už ví.
15: Tak vzhůru na palubu.
16: Ahoj kamarádi a trampové, 12. září vás zveme na 33. ročník festivalu Trampské Pikovice. Zahraje to nejlepší z naší scény. Honza Nedvěd a příbuzní, Texmeni, Pacific, Schovanky, Nová sekce, X-Ted, Hobo Survival, Alva, Sichravo, Heureka a Tabásek and Partia. Zábava pro všechny, rýžování zlata, železný tramp, zlatokop Tom, skauti a další. Skvělé jídlo a pivko, báječná trampská atmosféra a přidaný vlak Českých drah ve 23:30. Pojďme si to pořádně užít. Více na www.trampskepikovice.cz.
17: Tvůj pocit po projektu?
18: Jipi!
19: Jo!
17: Jé!
19: Jipi, jipi!
17: Hornbach, s námi to zvládnete.
20: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
1: Radio Český Blaník.

0: Nejenom, že Hanka Zagorová s Drupim naspívali tuhle krásnou písničku, ale dokonce to byli i kamarádi a jejich přátelství trvalo roky. Já myslím, že z písně to bylo cítit. To bylo nádherné setkání na Českém Blaníku a teď máme krátce po 3/4 na 3.
1: Co Čech? To rekord.
0: Čas, kdy si dáme další rekord. Pepínu Vaněk nám dnes povypráví o řekněme netradičních houslích.
2: Do České knihy rekordů jsme zapsali i křišťálové housle. Mají hmotnost 7,5 kg. Vyrobil je výtvarník a sklář Jaroslav Dave Šlechta. Zabralo mu to docela dost času, protože byly vyrobeny řemeslným hutním způsobem na sklářské píšťale. A my jsme hrozně rádi, že se postupem času pravděpodobně stanou novým exponátem Muzea rekordů. Takže gratulujeme panu Daveovi a děkujeme.
0: No tak tyhle housle bych chtěl vidět.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
0: Za okamžik třeba Jitka Molavcová, Hej Tóny a taky Bezinky, pár nápadů.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.
5: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
6: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
7: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
8: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
9: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
8: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
9: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
8: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
9: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
10: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
11: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
10: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Zažijte něco zcela výjimečného v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. Ve čtvrtek 17. září vás čeká unikátní představení Rozptýlení. Bláznivá divadelní komedie spojená s oceňovaným filmem Igora Chmely. V hlavních rolích se představí Jan Dolanský, Lenka Vlasáková, Ladislav Hampl a další známé tváře. Vstupenky kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
13: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
14: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
15: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
1: Radio Český Blaník.

0: tolik tedy Bezinky a pár nápadů. Je 15 hodin, za chvíli zprávy, no a pak budeme pokračovat. Máme pro vás spoustu písniček, tak třeba tuhle od Marcias. Dáme si Marcias a Apollón.
1: Tak si Marcias máme vlétnout.
0: Petr Kotval se zaspívá Marilyn. A z Brontosaury se sejdeme u stánku. Hrajeme české písničky, které máte rádi.
2: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.
3: Opel 24 právě teď v Auta SRO v Příbrami. 24 dní, kdy můžete získat nový Opel se zvýhodněním až 140 000 korun. Zimními pneumatikami zdarma, pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Ale pozor, akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
4: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jak by to zítra mělo vypadat na obloze? Většinou polojasno až oblačno, po ránu místy mlhy a srážky přes den jen ojediněle. Teploty 19 až 23, na severovýchodě bude chladněji. Tady naměříme kolem 17 stupňů a v 1000 metrech na horách okolo pouhé 13. Takže už víme, jak bude zítra vypadat obloha u nás v České republice a jak to vypadá aktuálně na silnicích. Tam vyrážíme v tuto chvíli.
6: Za volantem
5: s Českým Blaníkem.
0: Podrobnosti pro nás má Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
7: Nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Po pojíždě budete mezi 160. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem se zdržením okolo 40 minut. A kolona vozidel vás zdrží okolo 20 minut z důvodu omezení u mostu Šmejkalka a hustého provozu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Po pojíždě budete mezi 15. a 24. kilometrem. A kolona vozidel z důvodu dopravního omezení se tvoří také na dálnici D11. Z Prahy na Hradec Králové budete popojížděn mezi 56. a 62. kilometrem okolo půl hodiny.
0: No, je pátek, špička začíná, tak vám přejeme pevné nervy. Kdyby cokoliv, můžete dát hlasovku na náš WhatsApp Českého Blaníku. Telefonní číslo 720 836307.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kroužky pro děti zdražují. Víc než polovina rodičů si podle průzkumu oproti loňskému roku připlatí. Někteří s vyššími výdaji počítají. Nicméně asi 12% rodin s nižším příjmem kvůli ceně své dítě nepošle na školní výlet nebo lyžařský kurz. Silničáři budou o víkendu pokračovat ve speciálním ošetření povrchu na dálnici D1. Kdy a kde se bude pracovat, prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
9: Ředitelství silnic a dálnic informuje předem všech.
8: Kdy a kde se bude pracovat, prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
9: Ředitelství silnic a dálnic informuje předem všechny řidiče mířící tuto sobotu.

0: určené na protivzdušnou a protiraketovou obranu, munici a taky na drony. Podle komise jde o další prostředky z půjčky pro Ukrajinu v celkovém objemu 90 miliard eur. Tenista Tomáš Macháč vypadl z nominace na Davis Cup proti Spojeným státům. Nahradil ho deblista Adam Pavlásek. V týmu jsou pak Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva a další deblista Patrik Rykl. Duel o postup na finálový turnaj proběhne 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Tolik zprávy, přeji pěkný den.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: 5 minut po 15. hodině, to je aktuální čas. Vlasta Suk je stále s vámi. Za chvíli potěšíme Marušky, dáme si 3 ve 3. Teď ale zpívá Olga Lounová. Memento mori. Někdy.

0: staří dobří katapult, písnička Až, krátce po 16:15 na rádiu Český Blaník.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: Máme pátek 11. září, kdy svůj svátek slaví Denis, taky Denisa, tak přejeme všechno nejlepší. A když otočíme kalendář na zítřek, tak uvidíme Marii. Takže Marušky, už teď vás zdravíme, užijte si váš sváteční den v předstihu, protože my vám zahrajeme už dnes. A to byste možná nevěřili, kolik krásných písniček o Mariích je. Já jsem listoval v tom našem českoblanickém archivu a nestačil jsem se divit. O Marii zpíval například Josef Laufer. Takhle zní. Ale taky Dalibor Janda. Zuzana Navarová.
3: Marie, hocem cihlu, má se vracet, tára, tata.
4: Marie, holubice, Marie, léta.
0: Marii má zaspíval i Tomáš Klus.
5: Skrze vás, panenky Marie.
0: No tak bychom mohli pokračovat dál a dál. A my jsme vybrali tři, které si zahrajeme. Lucie, písnička Marie nás čeká. Taky Ivan Hlas, Marie, dej mi čaj. A nebo Karel Gott, Maria. Tak jo, Marušky, tohle je pro vás.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: Karel Gott uzavírá dnešní Tři ve tři na Českém Blaníku na téma Marie. Právě Marušky mají zítra svátek. Mimochodem se jedná o třetí nejpoužívanější jméno a u nás jich máme, pozor, více než 274 tisíc. No, to je Marušek u nás v České republice. Za chvíli na Českém Blaníku Petr Kotwalta, Marilyn a nebo Olympic, dej mi víc své lásky. Za minutu bude 15:30, dobré odpoledne.
1: Tradiční akce na tradičním místě. To je svatohorská Šalmaj v Příbrami. V sobotu 12. září se můžete těšit na dobový průvod, středověký trh, aktivity pro děti i dospělé, bohatý pódiový program nebo běh hasičů do svatohorských schodů. To vše v Příbrami na Svaté hoře 12. září.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
7: Když potřebujete brýle, tak...
8: Bob Optik.
7: Když kontaktní čočky, tak...
8: Bob Optik.
7: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak...
8: Bob Optik.
7: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
8: Bob Optik.
7: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
9: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
10: Na kráji zamíchej.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
15: K čemu vám jsme dobrý?
16: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
17: Rádio Český Blaník.

0: Eternáče, další krásná písnička na českém Blaníku. Kristýnka Iva spí ve 3:15. Já vám všem přeji pohodové odpoledne. Září patří nejenom začátku školy a vítání podzimu, ale také dnům evropské kultury. O následujících víkendech se tak veřejnosti otevřou ty nejkrásnější památky po celé zemi. V sobotu 19. září dojde i na kostely na Havlíčkobrodsku. A jak říká koordinátorka kultury a cestovního ruchu v Havlíčkobrodě, Anna Marie Formánková, zájem je obrovský.
1: Lákají nejvíc kostely, které nebývají často přístupný. U nás je to určitě kostel na Nebevzetí Panny Marie. Potom klášterní kostel, kostel u svatého Vojtěcha a svatá Kateřina. V každém tom kostele je doprovodný program, takže ta památka jakoby ožije, takže o to je jako určitě velký zájem.
0: No a mnoho těch památek otevírá už o tomto víkendu. Tak se koukněte na internet, zadejte si do Google Dny evropské kultury a dozvíte se veškeré další podrobnosti. Za chvíli z našeho vysílání pro vás třeba Tereza Karndlová a Diamanty a taky Brontosauři Stánky.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Atención, señoras y señores.
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Prahos Bystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
10: www.hotovky.cz.
11: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
12: A jaké?
11: Alfa křížovky, ty s duhou.
12: A s tákem.
11: Najdete na levnekřížovky.cz.
12: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
13: Mua. Na vědomí se dává, že od 11. do 13. září se vlády nad městem Tábor ujme Jan Žižka se svou družinou. Město Tábor ožije středověkými tržišti a uličkami, koncerty, kostýmovými průvody i videomappingem. Podrobný program a prodej vstupenek na táborská setkání EU.
14: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
15: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
14: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
15: Tak teď už to zvládnem.
16: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
17: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování, přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.
18: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
10: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
19: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.
20: Radio Český Blaník.

naručí, tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručí. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratí, tak co tedy mi zbývá.

0: Je teda Zagrndlová písnička Diamanty, jsme Český Blaník, zprávy počasí, doprava za okamžik, no a pak vám opět budu pohodově hrát. Třeba Jiřího Korna a Helenu Vondráčkovou, to pan Chopin. Taky zaspívá Petr Spálený, Necítím se sám. Tak vám díky za tleskání a za úsměv dám. A hodinu otevře Viktor Sodoma, Halabala Rock'n'Roll. Hrajeme české písničky, které máte rádi, a teď je přesně 16 hodin.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz.
3: No jo, autobus. Tomu se to jede, když má svůj pruh.
4: Jenomže ty máš auto, tak přibrzdi.
1: Některé cesty nekončí v koloně. S pitlítačkou můžete jet dál. Pit lítačka. Aplikace, která spojuje.
5: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
6: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
7: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
6: Mají i pořádný stroje?
7: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra by se mělo oproti dnešku vyčasit, většinou má svítit sluníčko, sem tam se schová sice za mraky, ale přes den si ho užijeme. Po ránu místy mlhy a srážky jen ojediněle. Teploty 19 až 23, na severovýchodě kolem 17 a v 1000 metrech okolo 13 stupňů Celsia.
8: Za volantem
1: s Českým Blaníkem.
0: A jak to vypadá v tuto chvíli na silnicích, ví Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
9: Kolona vozidel vás zdrží na Pražském okruhu vlivem hustého provozu okolo 15 minut od letiště ve směru k dálnici D1 mezi 23. a 19. kilometrem. A nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete od Velké Bíteše po 196. kilometr. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem se zdržením okolo půl hodiny. A na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov se aktuálně tvoří kolona kvůli dopravnímu omezení. Řidiči musí počítat se zdržením okolo 40 minut v úseku mezi 36. a 44. kilometrem.
0: Český Blaník jede s vámi. Kdyby cokoliv, volejte, dejte hlasovku na náš WhatsApp 720 836 3 07.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zástupci českých mlékáren nesouhlasí s cenami mléka a másla v obchodech. Považují je za nereálné a nesmyslné. Produkty se totiž v akcích prodávají pod nákladovými cenami. Mlékaři usilují, aby byl prodej za nižší než nákupní ceny označen za nekalou obchodní praktiku. Řetězce takové nařčení odmítají. Napsali to Novinky.cz. V Českém Krumlově probíhají Dny evropského dědictví. Akce nabídne do 20. září mnoho zajímavého. Už zítra se bude konat stěžejní část. Více má mluvčí radnice Andrea Hakenová.
11: Hlavní program proběhne v sobotu 12. září na druhém zámeckém nádvoří, kde návštěvníky čeká působivé střídání stráží za doprovodu trubačů a také komentované prohlídky běžně nepřístupných prostor gardového velitelství.
10: Dny evropského dědictví se během září konají i v dalších městech. Bohatý program nabídne o víkendu třeba Olomouc nebo Chrudim. Na Vinohradech vrcholí sklizeň hroznů a začíná sezóna vinobraní. Tradiční velké akce se konají na jižní Moravě. Hlavně do Mikulova a do Znojma se chystají 10 000 lidí z celého Česka. Z Prahy je do Znojma dokonce odvezl speciální vlak. Pálavské vinobraní a znojemské historické vinobraní potrvají do neděle. Sara Bejlek rozšířila nominaci tenistek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. V týmu kapitánky Barbory Strýcové doplnila letošní wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Kateřinu Syňakovou. Finálový turnaj poháru proběhne od 22. do 27. září v Číně. Tolik zprávy, pěkný den.
8: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 16. hodině, to je aktuální čas. Vlasta Sokal všechny zdraví. Za chvíli to bude o písničce dne, tentokrát si dáme kapelu Keksa Človíček, tak poslouchejte. No a hodinu startuje Viktor Sodoma a píseň Halabala Rock'n'Roll. Jdeme na ní. Yeah.

0: Věra Špinarová, Ukolébavka pro mou lásku s krásným textem Zbyška Malého z roku 1979. Já doufám, že vás písnička potěšila. Krátce před čtvrt na pět vás všechny zdravím a pojďme na další píseň. Tentokrát na písničku dne a dáme si skupinu Kex.
1: Písnička dne na Českém blaníku.
0: Konkrétně to bude píseň Človíček. A o ní nám teď prozradí taky Štěpán Kojan ze skupiny Kex.
2: Narodil se Človíček, ten má samozřejmě svůj začátek, kdy se narodil moje vlastně druhý dítě, Dominika, tak vznikla tahle píseň a vím, že se začala hrát na blaníku, protože se tam taky narodilo nějaký dítě a tím už se, jakmile se narodí nějaký človíček, tak se ta písnička hraje a tím se možná stala hitem.
0: No, je to tak. Takže teď si zahrajeme. Tady je pro vás skupina Kex a vydařená písnička Človíček.
1: Písnička dne na Českém blaníku.

0: Petr Spálený nám zpíval na Českém Blaníku písničku Necítím se sám, tak já doufám, že ani vy se necítíte sami. Mimochodem Petr Spálený stále koncertuje, už 20. září se na něj můžeme těšit v Mělnice, no a pak třeba taky v Praze. No a kdybyste chtěli si udělat výlet na Slovensko, tak v listopadu dorazí do Bratislavy. Tak co nás čeká za chvíli v našem vysílání, tak schválně, z jaké pohádky to je? Ne? Já myslím, že je to jasné. No jo, Zlatovláska, Petr Štěpánek a zaspívá písničku Nesměloťko. Tak se těšte, za 5 minut bude 4:30.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
3: tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Skonto nábytek.
9: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Chcete vidět, jak probíhala bitva na Bílé hoře roku 1620? Přijďte 19. a 20. září na Pláň u obory Hvězda na Praze 6. Historické tržiště otevíráme již ve 12 hodin a v 15 hodin začne rekonstrukce této bitvy, které se zúčastní několik set účinkujících z historických skupin celé Evropy. Po oba dva dny vás bitvou provedu já, Vašek Vidra.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
14: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
15: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
16: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
15: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
16: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
15: Přece Hermann.
16: Hermann. Jistota na celý život.
17: Populární seriál Lioness se vrací na Sky Showtime.
18: Musíme běžet!
17: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
19: Připrav se.
17: Přihlaste se k odběru našeho tarifu Standard hned teď za pouhých 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Sky Showtime. Nabídka platí do 12. října. Službu lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
20: Tvůj pocit po projektu?
21: Jipi!
22: Jé!
20: Jé!
21: Jipi, jipi!
20: Hornbach, s námi to zvládnete.
23: Rádio Český Blaník.

Trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina,

0: postava.
1: Jarda Hypochondra, písnička Šenkýřka, tady na Českém Blaníku. Mimochodem, to je písnička z roku 2003. Po nějaké době vznikala dokonce i Šenkýřka 2, ale ta už je méně známá. Co nás čeká za chvíli? Třeba Marie Rotrová, zřejmě letos nikde nejsou kytky, docela i Čejka Band a Večerníček pro dospělé. A krátce po 17. hodině, to už to bude podle vašeho výběru. Jednu písničku na přání můžete ovlivnit, tak koho byste chtěli potěšit? Napište mi to buď SMS-kou, anebo přes náš WhatsApp na telefon 720 83 63 07. Těšte se.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Pozor, pozor! A auto už pětkrát v Praze!
10: Ano, přesně tak. A auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
9: Aha, auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
10: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
15: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vykulení. Už v sobotu 12. září přijďte zažít historický pivovar v plném pohybu. Uvidíte desítky funkčních strojů, parní stroj, plynosací motor i historickou varnu. Přímo před vámi budou pracovat bednáři, řezbáři či výrobci šindelů. Ochutnáte černou svini z dřevěných sudů. Děti se svezou železnicí a vy si vyzkoušíte práci volů při točení žentourem. Za každého počasí. Vykulení 12. září v Černokosteleckém pivovaru. Více na černokosteleckýpivovar.cz.
16: Radio Český Blaník.

0: dělat se to má.
1: Čejka Band a večerníček pro dospělé. Za chvíli počasí, taky informace z dopravy a čerstvé zprávy s Eliškou Otrubovou. No a pak už samozřejmě zase pohodové písničky mám pro vás Hanu Zagorovou. Tohle je Živá voda. A taky zaspívá Petr Kotwald. A nebude chybět Jiří Štědroň z písní Vlaky. Hrajeme české písničky, které máte rádi. I teď mezi 17. a 18.
2: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
3: Tak abyste ho nepromeškali.
2: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
3: Garanci kvality i výhodného financování.
2: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
7: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
8: Pro doma.
9: Počasí na Českém Blaníku.
1: Zítra většinou polojasno, sem tam oblačno, po ránu i mlhy. Srážky jen ojediněle a v maximech zítra do 23, na severovýchodě kolem 17 a v 1000 metrech náměříme kolem 13 stupňů Celsia.
10: Za volantem
9: s Českým Blaníkem.
1: Jak se jezdí v pátek odpoledne, ví Vlačka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
11: Z opatrností projíždějte na dálnici D35 ve směru na Hradec Králové, kde zasahuje do pravého jízdního pruhu dopravní nehoda osobního vozidla s dodávkou. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 167. a 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 45 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou vozidel počítejte také na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde budete z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení u mostu Šmejkalka popojíždět mezi 8. až 24. kilometrem okolo půl hodiny.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kvůli vedru včely letos moc nelétaly pro nektar, mířily spíše za vodou. Tu pak v úlech rozstřikovaly a chladily je. Znůžka proto podle včelařů vázla. Produkce medu tak bude určitě aspoň o desetinu nižší. Kromě počasí je podle chovatelů problémem taky chemie na polích nebo stále se zkracující včelařské sezóny. A u podobného tématu zůstaneme. Úroda ovoce letos bude všelijaká, ale třeba se švestkami to podle pěstitelů dopadlo dobře. Zvládli jarní mrazy a stromy ustály i letošní vedra a sucha. Část ovoce už pěstitelé sklidili a část ještě sklízejí. Naopak například u jablek letos bude situace horší. Jihomoravský kraj chce přilákat nové zaměstnance. Poprvé proto spouští vlastní náborovou kampaň. Nabídku práce začne propagovat i mimo běžné pracovní inzeráty. Koho krajský úřad hledá a co nabízí, řekne mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
13: Krajský úřad nabízí pracovní uplatnění v širokém spektru oborů a kampaň má oslovit uchazeče v různých fázích profesní dráhy. Vedle zkušených odborníků se zaměří také na absolventy vysokých škol nebo lidi, kteří se po rodičovské dovolené vracejí na pracovní trh.
12: Kampaň se objeví na webu úřadu, na sociálních sítích, v městské hromadné dopravě a v rádiích. Torzo vyhořelé budovy 34 ve Zlíně už nestojí. Včera šly k zemi poslední trosky. Dopomohla k tomu těžká mechanizace demoliční firmy. Bourání tak skončilo o několik dní dřív, než se předpokládalo. Po budově z přelomu 40. a 50. let zbylo 140 tisíc tun sutin a odpadu. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
1: Ze studia České.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
1: Ze studia Českého Blaníku stále zdraví Vlasta Suk.

0: Rádio Český Blaník.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

já však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěž chvíli.

0: Petr Habka a Kocour se schoulil na tvůj klín. Posloucháte Český Blaník, teď je 17:15.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Ano, několikrát denně můžete objednávat a potěšit někoho z vašich blízkých, anebo sami sebe. Teď tu máme jako první SMSku poslala Péťa, která moc prosí o zahrání téhle písničky pro mého manžela Tomáše jako vzpomínku na letošní léto a naši skvělou dovolenou u moře. Tome, bylo to báječné, moc jsem si to užila a těším se na další roky s tebou, tvá Péťa. Tak jo, tak vás zdravíme, to je dobře, že jste si užili léto a vraťte se tam. Tady je Heidi a Tahiti.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.
0: No, vraťte se tam, myslel jsem v myšlenkách. Jinak to by bylo hezké vrátit se tam, co?

0: Hana Zagorová, krásná písnička Živá voda na rádiu Český Blaník. Za 4 minuty bude 17:30, no a za chvíli budeme vzpomínat na báječnou českou zpěvačku Ivon Přenosilovou. Dneska jsou to přesně 3 roky, kdy nás opustila a odešla do hudebního nebe. My si dáme písničku Zimní království, kterou naspívala ve svých 21 letech. Tak za okamžik.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Skonto
4: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
8: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
7: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
8: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
7: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Jak to vůbec stíháš, doktore s dětmi, svoje kontroly?
10: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Je na poliklinikaflorence.cz.
11: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
12: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto sobotu ve Westfield Černý most od 11 do 19 hodin. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.
13: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Urize na fiat.cz.
14: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
18: Radio Český Blaník.

0: Tohle byla písnička všem Deniskám k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší. Ano, slaví Denis a Denis, tak blahopřejeme. Miroslav Žbírka zpíval a za minutu už bude 6:45.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: No, co nás čeká příští pátek, další z letních koncertů našeho staršího bráchy Rádia Blaník. Ano, a už teď se můžete těšit na další porci krásných písniček. Tentokrát to bude v Čáslavi, tedy 18. září. Začneme 5 minut před 5 odpoledne na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Co se interpretů týká, tak tam nebude chybět Janek Ledecký. Taky Olga Lounová, blanická kapela a Vojta Nedvěd.
2: Děda mi vyprávěl, jak žil v době, když život nosil tisíckrát.
0: Vstupné se neplatí. Doprovodní program je zajištěn, stejně tak bude i dostatek jídla a pití. I naše nová samolepka Blaníku a Centropolu tam bude, tak si pro ní přijďte, můžete na tom pořádně vydělat. A to myslím, že je ohromný důvod dorazit, ale především se těšte na ty vaše oblíbené české písničky, které tam 100% zazní.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Do té 18. hodiny třeba Vanastovky a taky Valda Matuška KTO s písní Léta pádí.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
7: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
9: Kráva, kráva, kapr, kapr!
10: Kapr, kapr, husa, husa!
11: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
12: Krůta, krůta, tchos!
11: Nech toho a pojď.
12: Tchos.
13: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.prageboats.cz.
14: Už ví.
15: Tak vzhůru na palubu.
16: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav
17: 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
18: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
1: Radio Český Blaník.

0: O, ale ta pádí nám čas, ano, pádí. Za chvíli čerstvé zprávy počasí. No a z písniček po 18. hodině Víťa Vávra, Suverén. To taky Michal David a Magda Malá, Když se loučíš. No taky nás čeká tahle lahůdka. Mám se tě vzdát a nevím jak. To bude Hana Zagorová. A písnička Adie. Jsme český Blaník, hrajeme české písničky, které máme rádi. A teď je přesně 18 hodin.
1: Nákupy v onlineshop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Křížovky si koupíme.
4: A jaké?
3: Alfa křížovky, ty s duhou.
4: A s ptákem.
3: Najdete na levnekřížovky.cz.
4: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
3: Mua.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz. Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra by mělo pršet jenom ojedinile. Během dne čekáme většinou polojasno až oblačno, jen po ránu místy mlhy. A co se teplot týče, 19 až 23 v maximech, na severovýchodě chladněji kolem 17 a v 1000 metrech okolo 13 stupňů. Pojďme na poslední dnešní zprávy, s nimi je ve studiu kolegyně Eliška Votrubová.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Hypotéky v Česku jsou nejdražší za více než 2 roky. Průměrná sazba dál roste a bydlení ve vlastním se Čechům zdaluje. Navíc ceny v příštích měsících pravděpodobně ještě porostou. Jakou fixaci teď zvolit, poradí ekonom Lukáš Kovanda.
9: V tuhle chvíli se vyplatí hlavně fixace 3letá, protože 1letá je přílišným rizikem tváří v tvář právě válce v Perském zálivu, která je tím klíčovým hnacím motorem růstu cen hypoték.
8: Dále je možná 5letá fixace. Ta nabízí větší jistotu. Podle Kovandy za ní ale člověk může zaplatit zbytečně vysokou cenu. Rybáři dál sčítají škody, které způsobilo letošní extrémní sucho. Třeba 20-hektarová nádrž Strž na Žďársku připomíná spíš rybník těsně před výlovem. Rybáři přišli o 40 candátů a na 30 štik, většinou trofejní velikosti. Za celé léto provedli hygienici více než 1300 kontrol dětských táborů. Padlo 53 pokut za 170,5 tisíc korun. Nejvíc pochybení se týkalo stravování. Hygienici ale sezónu hodnotí jako klidnou. Navíc se podle nich standard dětských táborů postupně zvyšuje. Brno čeká fotbalové derby. Zítra je na programu duel mezi Zbrojovkou a Artisem. Na zápas se chystá taky policie, která riziko vyhodnotila jako střední. Brněnské kluby se v derby v první fotbalové lize v novodobé historii potkají vůbec poprvé. Výkop je zítra ve 3 odpoledne. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minuty po 18. hodině se s vámi pomaličku, ale jistě loučí Vlasta Suk. Naše vysílání ale nekončí, naopak další české písničky jsou nachystány, tak jaké si zahrajeme. Za okamžik Víťa Vávra a Suverén, taky tu bude Michal David s Magdou Malou, Eláni, Pavel Bobek, pojď dál a zpívej. A teď otázky a skupina Olympik. Já vám přeji krásný dnešní večer a taky nádherný víkend. Mějte se báječně, ahoj.
10: Kolik

jestli to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Příští zastávka – výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.
1: Pamatujete si?
2: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
3: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
2: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
4: 12. září, Johan V. Třebívlice.
2: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
5: Opel 24 právě teď v Auta SRO v Příbrami. 24 dní, kdy můžete získat nový Opel se zvýhodněním až 140 000

0: 30. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
3: Rádio Český Blaník.

uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím. Po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Adie.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Křížovky si koupíme.
3: A jaké?
2: Alfa křížovky, ty s duhou.
3: A s ptákem.
2: Najdete na levnekřížovky.cz.
3: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
2: Mua.
1: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
11: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
12: Český.

0: Vraňany nabízejí.
1: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
3: Chcete pro vás nebo do firmy nejnovější Kia, ale nechcete se vázat na roky?
4: Máme pro vás exkluzivní nabídku.
3: Kia K4 teď seženete jedině v Lenner Motors na flexibilní pronájem.
4: Na měsíc, tři měsíce, půl roku nebo rok.
3: Užijte si špičkový styl moderní technologie a obří prostor bez dlouhých závazků.
4: A cena?
3: Už od 330 korun za den.
4: Vyberte si svou Kia K4 na lennermotors.cz.
3: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
5: Radio Český Blaník.

obvyklých 21 svic. Zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem pluhý. Jen žádný anděl nikde nic. Jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem. Je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč. Řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč. Zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce plamený meč, v té chvíli řekla jsi mi, a teď mě svleč, tu je má svatozář.

A tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

vykřikla svěč. Ze všech sil zakřič, ať do nebe zní, nejstarší ze starých.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Z poslední skoby. V pelesti vrub, kde stál plamený meč. Na místo s Bohem, spíš tak trochu heč.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
2: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
3: Audiobraní je tady. Užijte si s audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
4: K čemu vám jsme dobrý?
5: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
4: Český.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček. To je Blaníček.
2: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdicars ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
5: Zdar, spolehlivě na cestách. Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Pořádáme akci Poznej práci řidiče. V sobotu 12. září od 9 do 13 hodin v areálu bývalého ČSAD Sedlčany. Přijď a zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme. Více o akci i volných pozicích na star.cz.
6: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Zažijte něco zcela výjimečného v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. Ve čtvrtek 17. září vás čeká unikátní představení Rozptýlení. Bláznivá divadelní komedie spojená s oceňovaným filmem Igora Chmely. V hlavních rolích se představí Jan Dolanský, Lenka Vlasáková, Ladislav Hampl a další známé tváře. Vstupenky kupujte na kdjos.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
9: Rádio Český Blaník.

vždycky začal žít až z večera, jak kýčovitej hit. Představ si to,

přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnatek.cz.
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
3: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz

0: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
1: Čeká vás samosběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samosběru na našem webu a sociálních sítích.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
3: Jsem!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
4: Český Blaník.

0: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
1: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Autocout v Brandýse nad Labem.

0: už naši rodiče.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi. Rádio Český Blaník.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat. Ten obchod mám rád.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Velké finále letní série Legendy v Třebívlicích je tady.
1: Babí léto.
0: Burčák.
1: Skvělé jídlo.
0: Víno.
1: Příjemná atmosféra.
0: A k tomu pořádná porce české muziky. Vinobraní s Helenou. Úžasné prostředí.
1: Pohoda.
0: A velká česká legenda opravdu na blízko. Helena Vondráčková. 19. září. Vinobraní v Johann V v Třebívlicích.
1: Více na legendy v Třebívlicích.cz.
0: Generální partner je Centropol Energy.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
3: Český.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrán je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz. Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Jsme Český Blaník.
2: A najdete nás i na síti všech sítí.
1: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
2: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: Uho neslyšel.
1: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
2: I ty, které se budou zpívat i za 20 let. Protože

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
5: Tři ve tři.
6: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
5: Tři ve tři.
6: Na Českém Blaníku.
5: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
2: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
1: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
2: Tak teď už to zvládnem.
3: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
4: Rádio Český Blaník.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Jsme Český Blaník.
1: A najdete nás i na síti všech sítí.
0: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
1: To vše na Facebooku a Instagramu

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hladíku.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
7: Radio Český Blaník.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

to bude rok, tak tě tedy vítám. Vidět si mě chtěl a teď zas, aby

stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Jsme Český Blaník.
2: A najdete nás i na síti všech sítí.
1: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
2: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. Český Blaník.

0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník.